0: Luisa Johnson, to je ta krásná zpěvačka, která nám teďka projela éterem rádia, společně samozřejmě s ní Clean Bandit a písnička, která se jmenuje Tears, což jsou slzy. Tak já doufám, že vy žádné nemáte, pokud ano, takže jenom štěstí, ale i tak utřít a jenom se usmívat, protože máme léto, máme krásnou letní noc a vy si můžete nechat zahrát písničku u nás tady na rádiu Kiss, když vytočíte 210-323-323. No a to teď udělal Honza, kterého tím zdravím. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, Honzo. Jak se máš, jak trávíš prázdniny, léto?
1: Já zatím pracovně, ale jsem s tím v pohodě, nevadí mi to. Takže dobrý.
0: Je, tak to je hezký pozitivní přístup. A chystáš se někam na nějakou dovču, nebo prostě budeš makat jako šroub celý léto?
1: Někam se snad podívám, já to vždycky mám tak jako nárazově, že, že, jako, že teď se jako rozhodnu a něco vyřeším, takže určitě něco chystám, určitě. No.
0: Je, tak to je super. A tak to má být, jako spontánně se prostě rozhodnout a něco podniknout, to je skvělý náhodou. Tak Honziku, já jsem říkala, že tady máme noční juboxy, tak jaký juboxový přání bych já mohla splnit tobě?
1: Prosím tě, bude to takový ten styl, který hodně a hodně dobře hrajete, ty devadesátky, Real McCoy, Love and Devotion, a mám tu hudbu rád a pro vás fakt obrovský díky, protože opravdu hrajete skvěle tady tu dobu, to je té doba, kterou já jsem fakt jako zažil prostě jako, takže fakt skvělý a díky za to.
0: Ježiš, tak to máme velkou radost, to rádi slyšíme. Děkujeme za krásná slova. Honzi, chtěl bys si někomu posílat tu písničku, nebo je to pro tebe, protože prostě máš rád devadesátky?
1: Ale v podstatě asi pro všechny, kdo je mají rádi, pro vás, i teď to tam někdo říkal, i pro všechny kluky, asi i holky, co jsou teď ještě za volantem jako já, takže se vraťte v pořádku domů, dojeďte a užijte si to.
0: Dobře, tak jo, Honzo, mám to tady nachystaný, díky ti za milý pokec, bylo to opravdu velmi příjemný, měj krásné prázdniny a budu se těšit někdy příště zase tady u nás na Kissu. Ahoj, čau, čau.
1: Taky děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Je to tak, máme tady noční jukeboxy, telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádáky se vám plně k dispozici. S tím samozřejmě i má maličkost, protože někdo to tady broučci pouštět musí. Tak, komu teďka uděláme radost? No, uděláme radost Kájovi, který právě poslal do naší zmiňované aplikaci Rádáky z hlasovku. Tak Kájo, co to bude?
2: Ahoj, milá Kačenko, můžu tě poprosit o zahrání písničky od Kalina Hanna Montana. Poletí tobě do studia, všem krysákům a kamionákům a prostě všem. Čau, Karel.
1: Kájo, ahoj, já tě moc zdravím, já jsem tě samozřejmě po hlase poznala, tak tě moc zdravím, Kájo. Mám tady nachystanýho Kalina, je to velmi oblíbený interpret mých dětí, hlavně toho nejmladšího. My sedneme do auta a to je prostě Vítej mezi náma a všechny ty jeho pecky, prostě já to teda pořádně neznám, znám to jenom díky synovi, protože to úplně není šálek mého čaje, ale musím říct, že některé ty věci jsou povedený, takže až synek trošičku povyroste, tak se mu slíbila, že ho vezmu na Kalina. Tak se tam třeba, Kájo, potkáme v Outučku, protože on samozřejmě nikam jinam než do Outučka nemusí, protože to vyprodá během piko vteřiny a my si tam, Kájo, třeba spolu uvidíme. Každopádně jsem ráda, že jsem tě slyšela aspoň takhle přes apku. No a vy ostatní, telefonní číslo 210-323-323. Teď si dáme maličkou pauzu od jukeboxu, zase probereme nějakou dovču a potom už je to jenom a jenom na vás, kysáci, co éterem Rádia Kiss zazní. Thank you.

My se tady dnešní noc bavíme o letních dovolených, kam vyrážíte nebo nevyrážíte, a Jana mi tady do toho úplně hodila vidle. A já musím říct, já to tady nepřečtu celý, jo, Janičko, s dovolením, protože to prostě, to se nehodí. Ale musím říct, že jsem se tak strašně zasmála. Kysáci, já vás poprosím o jednu věc. Když si chcete nechat zahrát písničku, tak aby byla interpretovaná do rádia, abych ji vůbec mohla vyslovit. Janča asi z toho nic nedělala, protože mi píše, můžu poprosit o zahrání písničky Mám v píp pro moji kolegyni Danču a pro všechny kysáky, aby nám ta noční utekla. Moc děkuji. A romantický dovolený jsou v píp, Jani. Já to fakt nemůžu tady říct, i když je prostě 2:30 ráno, tak to nejde. Každopádně, Janičko, já ti moc krát děkuju. Prodloužila si mi život. Já jsem se začala, za prvý teda jsem vůbec nevěděla, že taková nějaká písnička existuje. Já si myslím, že jste si všichni domysleli, mám v čem, že jo? Co tam je asi za kouzelné slůvko, a rozhodně ji teda nemáme tady v éteru Rádia Kiss. Minimálně bych chtěla vidět nějakého svého kolegu, který ji bude uvádět. To by byla velká sranda. Takže holky, já vás moc zdravím a doufám, že Baby Boy vám taky udělá radost. Každopádně i já vám přeju, ať vám ta noční rychle uteče.

0: Můj oblíbený Mikuláš Josef a jeho a kapela, to je tak geniální věc, to je něco neuvěřitelného. Tak, máme tady noční juboxy, telefonní číslo 210-323-323, to už vytočil Pavel z Prahy. Pavlíku, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahojky.
0: Čau, jak pak se máš, jak trávíš letní noc?
1: No jedu, no, zavážím jeden nejmenovaný řetězec.
0: Aha.
1: Na cestách.
0: Tak hlavně opatrně. A co já ti na tu cestu můžu, Pavlíku, zahrát?
1: No, tak třeba 666 Paradox.
0: Ok, mám to tady nachystaný. Pro koho to bude?
1: Ale prosím tě, pro všechny kulatý lopaty a hlavně jsou všichni zdraví a opatrně.
0: Přesně tak, souhlasím s tebou, hlavně pomalu a opatrně nikam nespěchat, ať se vrátíte všichni v pořádku domů za svými rodinami a blízkými. Pavle, díky ti za zavolání, přeju ti krásnou noc, ať ti to rychle uteče, do kolika makáš.
1: Ale prosím tě, ty jo, asi tak 8:09.
0: Tak ať jedu, ti to, no.
1: Jedu až k polským hranicím, takže...
0: Jo, takhle, no tak to máš pěknou štreku. Tak hlavně opatrně za volantem, opatrně, doufám, že teda Paradox tě postaví na nohy a že si aspoň trošku trsneš takhle za tím volantem. Měj se moc hezky a šťastnou cestu. Ahoj, díky za zavolání. Čau, ahoj.
2: To.

0: Noční Jubox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a jdeme ho plnit Radkovi. Já mám ten pocit, že tohleto jméno si tady dneska nějak hemží. Rádio, co to bude?
2: Ahoj Káťo, zahraj prosím něco od Ozone. Bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro všechny, co jsou stejně jako já na noční a tím to uteče. Díky moc, Radek.
1: Rádio, tak samozřejmě, ať ti to taky rychle uteče. Vám všem kysáci, co jste tam venku a ať už děláte, co děláte, jste za volantem nebo za volantem nejste a jste někde v teple v kanceláři nebo na čerpacích stanicích, děvčátka často mi sem volají, tak já vás všechny moc zdravím. Přeju vám krásnou noc, jsme v polovině naší společné noci, takže ještě 3 hodiny máme před sebou. Telefonní číslo 210-323-323, aplikace Rádia Kiska, můžete poslat svoji hlasovou zprávu, abyste se vlastně zúčastnili vysílání Rádia Kiska, byli slyšet v éteru. To, když uděláte, tak já vám slibuju, že udělám všechno pro to, abych vyhověla vašemu jukeboxovému přání a pokud třeba tady písnička od toho interpreta nebude, tak se budu snažit vyšťurat nějakou podobnou. Já vám přeju krásnou noc a teď už Ozone. Rádio Kiss.

0: 3 hodiny ráno, jsme přesně v polovině naší společné noci kysácí od mikrofonu. Vás zdraví Katka Brzo Bohatá a jdeme na Venga Boys.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

Basta, Marques nám dohrál na Radio Kiss, já vás Kysáci zase zdravím v další hodince tady u nás na Radio Kiss a mám tady hnedka dvě přání, která mi tady napsala děvčata. Ahoj Káťo, po strašně dlouhé době tě moc zdravím a mám tu prosím jedno přání. Zahrát písničku, pokud by to bylo možné, od Lady Gaga a Bruno Mars. A pro komu jinému to bude než mému panu veliteli. Klasicky je chudák na noční. Děkuji mu za dnešní velmi příjemné odpoledne a posílám mu samozřejmě velkou pusu, ať mu to rychle uteče. No a tobě taky. A všem Kysákům, co musí být vzhůru nebo po noci, dobrou noc a děkuji Pája. No a pak tady mám ještě od Kristýny. Ahoj, prosím tě, pust nám tam nějakou romantiku, ať nám ta služba utíká. Zdraví Kristýna a Fanda. No a teď se přesně stalo, že tady mám Bruno Mars, ale nemám tady tu písničku z Lady Gaga Die for a Smile. Tak jsem ale vybrala, Pájo, s dovolením taky romantickou Versace on the Floor, tak doufám, že vám písnička udělá radost. Tebe, Pájo, a tvého velitele samozřejmě moc, moc zdravím. Díky ti za hezkou zprávu. No a potom už, Kysáci, je to výběr, co budeme hrát, co zazní éterem Rádia Kiss jenom na vás. Takže telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku, abyste zazněli v éteru Rádia Kiss a vlastně si se mnou nějakým způsobem zavysílali.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Ano, je to pravda, máme tady stále noční jukeboxy a vy vybíráte hudbu, která éterem Rádia Kiss zazní. Tentokrát ji bude vybírat Pavel, který volal do Rádia Kiss. Pavle, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Pavle, jak se máš?
2: Já se mám super na noční, utíká to, tak je to bomba.
1: No, tak to je paráda. Do kolika máš noční?
2: Do půl sedmi.
1: No, tak to opravdu budeme celou noc společně, tak jsem ráda, že jsi ve společnosti Rádia Kiss a jsi zavolal sem k nám do studia Rádia Kiss, aby jsme ti mohli zahrát. Co ti budeme hrát?
2: Solar System, prosím.
1: Mhm, vybral jsi Subfocus. Komu písničku budeme posílat?
2: Jo, koukou na noční, Romanovi, Kevinovi, Timovi a to je všechno.
1: Mám to tady nachystaný, tak Pavle, ať ti to rychle uteče. A ještě mi řekni, ty jsi mi mimo éter prozradil, že bydlíš v Havířově, že jsi z Havířova, ale pracuješ v Chebu, na druhém konci republiky. Tam jsi sám nebo s rodinou, nebo jak často jezdíš zpátky domů?
2: Jo, právě že vůbec, to jsem si přijával do Karlových Varů, ale už jsem si zůstal.
1: Jo, takhle, takže ty pocházíš z Havířova, ale odstěhoval jsi se na druhý konec republiky.
2: Přesně tak.
1: Jo, tak to jo, tak to už to chápu. Já si myslela, že třeba tam seš přes týden a na víkendy jezdíš domů do Havířova, tak to ne.
2: Ne.
1: No co si budeme voné, to pěkný lán cesty, takže se tím vůbec nedivím. Tak jo, Pavle, já ti přeju krásnou noc, písničku tady mám nachystanou, tak jdem na ní. Jo?
2: Děkuju.
1: Měj si krásně, ahoj, čau.

Kysáce, já jsem si říkala, že teď bych vám dala takový malý doporučeníčko, co se televize týče. Jestli vlastníte platformu Netflix, tak velmi doporučuju dokument o naší neuvěřitelné tenistce Martině Navrátilové. Jmenuje se to Chris a Martina, Chris Evertová a Martina Navrátilová. Je tam krásný příběh, není to dlouhý, není to prostě na 3 hodiny, trvá to asi hodinku a půl a je to opravdu úplně neuvěřitelný příběh. Vlastně tenisová kariéra Martiny Navrátilové. Bylo strašně zajímavý to sledovat. Já jsem jako malá, protože můj táta, i kdyby se cvrnkaly kuličky, tak u nás doma pořád běžel sport. Takže Wimbledon, French Open, to byly svátky samozřejmě sportovní, takže u nás to všechno běželo a já jsem byla velká faninka do tenisu a Martině jsem vždycky hrozně fandila, aspoň teda od doby, kdy jsem to vnímala, ale ona začínala daleko, daleko předtím, ještě než já jsem se narodila, takže doporučuju, pokud byste chtěli nějaký hezký dokument, tak právě Martina Navrátilová na Netflixu. No a další vstup, zase za hodinku vám řeknu, jaký film jsem si připomněla dneska, vlastně už včera večer, než jsem šla do rádia. Tak a teď už ale pokračujeme v hudbě, Paul van Dyk.

0: Armin van Buuren nám dohrál na rádiu Kiss a Peťule nám řekne, co bude hrát další věc v éteru rádia Kiss.
1: Ahoj Kikačenko, prosím tě, zahraj nám tam Macejku a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro všechny, co jsou na noční, pro tebe do studia a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamionějda Peťule.
0: Tak já doufám, kysáci, že jste nachystaný na slovenskou pecku Morhotronic a jejich Macejko. Tady se vracíme ani nevím do kolikátýho roku. Pamatuju si to jako svoji hlubokou základní školu, ale to už to podle mě dávno ten single vyšel. Tak jste připraveni? Jdem to rozjet s Macejkem. Peťule, moc tě zdravím. Hey, listen to me, my brother. That's music. That's number one. Census. This is the sound of sensors. 3, 2, 1, ready.

0: Noční Jubox.
1: Poslední Jubox své přání této hodinky bude patřit Péťovi, kterého mám právě na telefonu. Péťo, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, Kačenko.
1: Ahoj, ahoj. Děkujeme pěkně, jak pak se máš, jak trávíš noc?
2: No, za volantem, jako každou noc, ale už to mám za pár. Teď jsem kousek od Boleslavy, tam složím, naložím, odparkuju, vystěhuju kamion a domů a 3 měsíce volno.
1: Teda, tak to je krásná představa. Tak Peťo, co ti dnešní noc můžu zahrát?
2: No, jak jsme se bavili, chtěl jsem teda něco z ty staré elity těch našich krásek, jak to bylo vlastně daný nebo řečeno. Mm-hmm. No, sny mladých kluků, který je viděli. Samantha Fox, Sabrina Sisikeč a teda, tak tam dáme tu Samantha Fox teda.
1: Dobře, vybrali jsme společně Ginter, Samantha Fox a DJ Alligator Touch Me. Komu by si chtěl písničku poslat?
2: Já si pro všechny nebudu vybírat. Mm-hmm. Pro všechny, pro tebe a pro všechny, pro mě, to je jedno.
1: Dobře, děkuji ti pěkně, já ti, Péťo, přeju krásnou noc, ať ti to rychle uteče a krásnou dovolenou. Měj se moc hezky,
2: no,
1: ahoj.
2: To je neskupenka, to je nedovolená.
1: Aha, tak to jo, tak ale hlavně, ať je všechno v pořádku dle tvých představ.
2: Dobře.
1: Měj se krásně, děkuju, čau, ahoj. Ahoj.
0: Radio Kiss.

0: 4 hodiny ráno a my otevíráme předposlední hodinku z nočních Juboxů na Rádio Kiss. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá a přeju vám hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Ptáci moji milí, já vás vítám v další hodince nočních jukeboxů. Máme pár minutek po 4. hodině ráno 9. července, kdy svátek slaví Drahoslava. Takže dámy, drahunky, všechno nejlepší k vašemu dni. No a co budeme hrát teďka, to už nám řekne Michal. Míšo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: No, tak jedu do práce.
0: A konečně někdo taky trošičku netakhle pozitivní.
1: skoro jako každý, kdo zavolá, tak jede do práce, nebo je v práci.
0: Přesně tak, je to tak, máš naprostou pravdu. Tak Michale, co ti můžu zahrát?
1: No, já bych chtěl Emilia Maj.
0: Aha, komu to budeme posílat?
1: A chtěl bych to samozřejmě věnovat tobě, že jsem se konečně k tobě dovolal. Pak bych chtěl pozdravit ranní jedničku.
0: Mm-hmm.
1: A pak bych chtěl to věnovat samozřejmě holkám do Přimětic na trubičkárnu pro Janu a Lenku, mm-hmm, který za chvilku pojedou do práce. Pak kamoška Blanka a Jarka, který taky bez tak pojedou do práce. Nesmím zapomenout na moji oblíbenou trafikantku Alču z Tišnovský trafiky.
0: Mm-hmm.
1: No a potom pro všechny kolegy řidiče, pro všechny kysáky a pro všechny, kdo se těší na víkend.
0: Dobře, mám to tady nachystaný. Emily, Ondrej, Kandráč, já jsem ho chudáka přeminovala, a jejich společná píseň Maj. Michale, měj se krásně, ahoj, ahoj.
1: Děkuju, čau.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Noční jukebox.
1: Jukebox.
3: Los del Rio a jejich Macarena nám dohrali na rádiu Kiss a teď už dostane prostor jeden z hřebíků, a konkrétně Marcellino. On mě tady nahrával i Mirda. Mirdo, ahoj, já tě zdravím, pokud posloucháš právě teď a chtěl si písničku, která už tady zazněla, tak jsem s dovolením teďka dala přednost bráchovi, protože brácha chce něco, co jsme ještě dnešní noc nehráli. Jinak vás, kluci, všechny, celý ten váš klan samozřejmě moc zdravím, včetně uřvaného Valenťáka, který se teda mimochodem strašně dlouho neozval, tak doufám, že se má dobře, moc ho pozdravte, Péťu. No a Marcellino, cože tu budeme hrát?
4: Ahoj, Kačí, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zuláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro uřvanýho Valenťáka, pro Pepika Hamplika, pro Mečouna, taky pro tebe a pro všechny, kdo poslouchají, a pro všechny řidiče, ať dobře dojedou. Díky, Marcellino.
3: Tak já to tady mám nachystaný, jak je říkám, ještě jednou vás všechny moc zdravím, mějte se krásně, hezké léto vám všem. No a teďka Redfoo a Juicy Wiggle.

Kysáci, já jsem vám minulou hodinu říkala, že jsem vám doporučila dokument na Netflixu Martině Navrátilový a slíbila jsem vám, že vám prozradím film, který jsem si pustila, než jsem šla do rádia. Pravda, byl teda trošičku náročnější, ale teda za to krásně, myslím si, že velmi povedený a vlastně musím říct, že mi to navodilo tak jako dobrou náladu a říkala jsem si, že bych si dneska večer, protože co si budem, vy to znáte, po nočních jsme potom rozbitý ten večer a já jsem ráda, že jsem ráda, jdu si lehnout brzo a nějaký film, když mi to může zpříjemnit, tak je to ještě o to lepší. Já jsem si pustila Šifru mistra Leonarda. Je to teda neuvěřitelně náročný a silný film, ale za to úplně neskutečný. Musím říct, že podání Toma Hankse, to je můj velmi oblíbený herec a Audrey Tautou je naprosto skvělý a strašně dlouho jsem ho neviděla a velmi ráda jsem si tenhle příběh zase připomněla. No a vy, jestli taky máte možnost třeba opravdu nic nedělat, jenom zalíst večer do pelechu, pustit si televizi nějaký fajn film, tak to určitě udělejte, protože mě to včera vyloženě bodlo. Tak já doufám, že vám to třeba taky bodne, klidně i s nějakou sklenkou dobrého vína nebo nějaký zobing, protože občas každý může zhřešit a dát si něco dobrýho takhle na zub i večer k televizi a myslím si, že vám to udělá jedině dobře.

0: Imagine Dragons nám dohráli na rádiu Kiss. Já vítám ve vysílání Alenku Hodnou, to milovanou naší Alenku. Ali, ahoj.
1: Ahoj, Kači.
0: Čau, čau, Ali. Tak já se nebudu ptát, jak se máš, protože my jsme si spolu popovídali mimo éter a Kisáci, musím říct, ta žena má zlatý srdce a má na mráčku rozestláno. Jako takhle bych to asi shrnula. Alenko, jak se máš?
1: No.
0: Když pomineme, o čem jsme se bavili, tak jak trávíš léto?
1: Hele, pracovně, teďkom jako plánujeme, že hned po práci budeme chodit na výlety, nebo jinak nám to jakoby nevychází, lebo musíme se starat ještě o maminky.
0: Chápu.
1: Takže jak nějaký odpočinek neexistuje u nás, jo? To je 24/7.
0: Chápu, jak já říkám, máš na mráčku rozesláno, máš opravdu srdce ze zlata, to se jen tak nevidím. Alenko, to nejmenší, co já pro tebe můžu udělat, je zahrát ti písničku. Jaká by to měla být?
1: Bude to od Erika Price.
0: Vybrali jsme tu nejznámější Call on Me. Komu ji budeme posílat?
1: Tak bude to hlavně pro tebe, srdíčko, jo?
0: Děkuju.
1: Do studia. Potom pro mýho manžela, který ho strašně miluju a navzájem se podporujeme, a pro všechny, který si procházejí tím, čím si procházejí, aby to všechno dopadlo dobře.
0: Aby to všechno všichni zvládli, že jo? Hlavně ve zdraví, přesně tak. Alenko, moc ráda jsem si s tebou popovídala. Držím ti palce, ať je to všechno aspoň co nejjednodušší pro tebe i pro tvého manžela. Držte se a posílám aspoň písničku takhle na zlepšení, aspoň trošku zlepšení vaší nálady. Měj se krásně, Ali, ahoj, ahoj.
1: Ty taky, ahoj, Kači.
0: Čau, čau.
1: Ahoj.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Malá party ještě nikoho nezabila a je tomu kysáci, tak všichni se občas potřebujeme odreagovat, tak já doufám, že vás třeba o víkendu nějaká party čeká. Co teď budeme hrát, Míro, řekni nám.
2: Hezké dobré ráno, mohl bych poprosit zahrát písničku od skupiny Opus Life is Life pro všechny kysáky, díky, Míra.
1: Tak Míro, my tě moc zdravíme, samozřejmě mám to tady nachystaný, to už je jako poslední jukeboxové přání této hodinky. A před náma bude hodinka poslední. Pak už mě vystřídá Martin Hovorka v raním kysu. No a kysáci, 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, je před náma posledních 5 jukeboxů, tak neváhejte a nechte si zahrát váš oblíbený song.
0: Rádio Kiss.

0: No a nám začíná poslední hodinka nočních divoxů tady na Radio Kiss. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá a přeju vám krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss.
0: Be happy. Hey.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí. Máme tady 9. července, kdy svátek slaví Drahoslava, takže dámy, já vám přeju krásný sváteční den. Pánové, pokud máte nějakou drahunku kolem sebe, tak ji nezapomeňte aspoň koupit kytičku, protože ji to určitě udělá radost. No a my tady máme poslední hodinku nočních jukeboxů s Katkou Brzobohatou. No a slyšíme se zase, na chvilku se odmlčím, protože mám příští týden nějaké povinnosti s dětma a bohužel mi to nedovoluje prostě tady být přes noc. Tak si tu poslední hoďku pojďme společně pořádně užít, abyste se mě pořádně nabažili a já zase za 14 dní čestný, že jsem zase přiklušu a budu plnit vaše jukeboxová přání. Teď ho splním Lucce.
2: Krásné ráno. Poprosím tě o Tiesta a Adagio for Strings, bude to především proto, že mě v neděli čeká jeho koncert v Londýně, je to můj narozeninový dárek, tak abych se na to příjemně naladila a bude to pro tebe, pro všechny kysáky a bude to pro moji kolegyňku Péťu, se kterou jsem se před chvíličkou potkala. Čeká nás obě dvě práce až do večera, tak ať nám to rychle utíká. Děkuju, ahoj Luca.
1: Luci, tak za prvý. Všechno nejlepší k narozeninám, ať jsi zdravá, šťastná a přichází ti do života jenom to, co ty si přeješ. A za druhý, moc si užij koncert. Já si myslím, že tohle jsou nejlepší dárky, co můžete dát. Vlastně zážitky, něco, co máte rádi a ještě když si uděláte takovýhle výlet, moc ti to přeju a hlavně si to užij. Já jsem viděla, moje kamarádka teďka byla na Robin Williamsi a myslím si, že to muselo být úplně teda něco neuvěřitelného. Tohle je takový můj bucket list, kterýho bych jako chtěla taky strašně vidět. Takže užij si to, Luco, pojďme se navnadit, jak jsi říkala, aby si se navnadila na ten výlet DJ Tiesto a Adagio for Strings. Vy ostatní kysáci, ještě pořád tady máte 4 jukeboxy, tak kdo bude mít tu šťastnou ruku a dovolá se sem k nám do studia Rádia Kiss? Telefonní číslo 210 323 323.

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady další jukeboxové přání a tentokrát ho budeme plnit Romanovi. Romane, zdravím tě a přeju ti krásné čtvrteční ráno. Ahoj.
2: Ahoj, Káťo. Ahoj. Krásné ráno.
1: Děkuji ti pěkně, jak ho trávíš?
2: Zdravím tebe, všechny kysáky a hlavně kolegy z Draslovky z Kolína.
1: A řekneš nám, jak trávíš ráno ve čtvrtek takhle?
2: Tak teďka momentálně drážím do práce.
1: Rozumím. Tak, abych ti to ráno trošičku zpříjemnila, co ti můžu zahrát?
2: Asím ti něco od Rybiček a nejlepší už nikdy nebudu být.
1: A nebudeš?
2: O, ne.
1: A sliby chyby, přesně. Aspoň si skříži ty prsty za těma zádama, aby jako jsme neskončili v úplným pekle. Chtěl bys to někomu poslat, nebo je to pro tebe?
2: Pro všechny kytáky hlavně.
1: Dobře, mám to tady nachystaný. Přeju ti krásný den a někdy zase naslyšenou tady u nás na Kisu. Měj se, ahoj, čau.
2: Děkuji, čau. Ahoj,
0: Radio Kiss. Je 10 hodin.

0: Ježiš, já mám tuhle tu znělku stejně ráda, ona je prostě skvělá, taková všeříkající a pro mě taková si myslím signifikantní, že tím začínám a vždycky končím. Jo, vlastně teď máme poslední hodinku, poslední tři jukeboxy, vždycky to tím otevírám a teďka vlastně v té poslední hodince si to dávám takhle potom pár kratším pásmu, co tady máme a je skvělá, prostě taková už ke mně všeříkající, signifikantní a skvělá. Tak, nebudu to zdržovat, protože tady máme poslední tři jukeboxová přání. První bude patřit pánovi jménem Švestka. Můžete si pod tím představit, co chcete, každopádně na jukeboxové přání má taky nárok.
1: Ahoj Káťo, tak pustám něco od LP anebo od Beneta. Bude to aj taková ochutnávka toho, co nás bude čekat letos v Ostravě na Kolorsech. Díky, čau.
0: Tak koukám, že dneska to tady máme samou ochutnávku, speciálně tu poslední hodinku, protože předtím jsme ochutnávali Tiesta, kdy Luca se chystá, myslím, do Londýna, říkala na jeho koncert a teďka Bennett a jeho Lullaby. Tak jdeme na ní.

0: nám řekne Ondra, který se sem na KIS dovolal. Ahoj Ondra, já tě zdravím.
1: Dobré ráno, krásná víla, tady Ondra z Otrokovic.
0: Děkuji ti pěkně, tobě taky krásné čtvrteční ráno. Jak pak ho trávíš?
1: Samozřejmě v práci.
0: Klasika. Tak, co ti můžu zahrát, abych ti to aspoň trošku zpříjemnila?
1: Moc bych poprosil od skutru Break It Up, trošku na sklidnění. Máme tu trošku dneska po ránu hektické, tak ať se trochu sklidníme.
0: No a taky faktem je, že každý ta rána máme jiná. Někdo má rád prostě přesně, když tady bude hrát něco od podlahy a někdo má rád takový ty klidnější rozjezdy. Přiznám se, že mezi ně patřím já. Já po ránu vstanu, funguju, dělám úplně všechno, co je prostě potřeba udělat po ránu, funguju u dětí, všechno, ale jsem taková jako tak mírnější, klidnější a rozhodně nemluvím. A ani moc jako nekvituju, když na mě někdo mluví, takže naprosto chápu, že Break It Up se někomu bude hodit, protože prostě máme rádi klidnější rána.
1: Přesně to, já potřebuji tak 10 minut po ránu, jak vstanu, tak aby na mě nikdo nemluvil, aby odklidil.
0: Naprosto to chápu. U mě je to teda více jak 10 minut, u mě to vždycky byla hodinka, ale teď už s věkem se to samozřejmě snižuje ta hranice, protože děti mi to stejně nedovolí. Ondro, mám to tady nachystaný, přeju ti krásný den a užij si svoji písničku. Ahoj, ahoj.
1: Taky přeju všem hezký den a hlavně je to pro kluky popelářské.
0: Ahoj, díky. Radio Kiss.

0: Mám tady poslední jukeboxové přání a bude patřit Michalovi. Tak Michale, co ti můžu zahrát?
1: Ahoj Katko, prosím, mohla bys mě zahrát od DJ Visage projekt Formula alias Schumacher, protože jsem taky jmenovec jako on. A bylo by to pro všechny noční kysáky, co poslouchají, a taky pro moji partu, která mě možná pozná po hlase, a taky k tobě do studia a něco trošku řízného, ať tam to do té šesté uteče a můžeme spokojeně na...
0: Na kutě, podle mě chtěl Michal říct, že na kutě. A Míšo je za 10 minut 6, takže si myslím, že to už je, ježiš jak nic, otočíš se a je 6 ráno a jdete na kutě. Tak, vy co jdete na kutě, jdete chrupat, tak vám přeju krásnou dobrou noc. Přiznám se, dneska jdu taky, doufám, že mě děti, i když jsou doma, nebudou budit a budou si strašně poslušně hrát a nebudou dupat a maminka se vydadá do Růžova, jasně, že ne. Jasně, že ne. Já vám příště řeknu, jak jsem nadávala, že mě tam nedali prostor, ale tak jsou to lásky našich životů, květiny našich dnů, no prostě jsou to naše krásné děti. Takže, kysáci, já se s váma loučím na 14 dní, jak jsem říkala, příští týden mi nedovoluje tady být přes noc, protože jsem se synem na hokejovém kempu a... Budu se na vás těšit zase za 14 dní. Já vám přeju, ať máte krásné prázdniny, které jsou v plném proudu. Ať jsou hlavně bez jakýkoliv zranění, nehod, s kuframa, ne tak jak my, bez kufru. Kdo se chystá na dovolenou, mějte krásnou dovolenou, užijte si to, odpočinte si a já se na vás budu za 14 dní zase těšit. Mějte se krásně, loučí se s váma Katka Brzbohatá. Teď už tady pouštím Martina Hovorku a Raní Kis. DJ Visage a Formula 90. Mějte krásné ráno, ahoj. A rozjeďte to dneska pořádně.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
3: Schumacher.

Hezké ráno. Jak se máte? 9. července, 5 hodin 58 minut. Přátelé, 7000 ve hře 7-7. 5000 nabitá tankovací karta. A taky balíček od Rádia Kiss. To všechno pro vás mám mezi 6. a 10. Vyplatí se poslouchat naše vysílání, než pustím ke slovu Terezu Jandovou a její první čerstvé zprávy, tak jenom rychlý pohled očkem na silnice. Momentálně jsou problémy na trase z Brna na slovenské hranice, dálnice D2, 44. kilometr. Odstraňuje se dopravní nehoda v jednom z jízdních pruhů. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss a pojďte si zavysílat s námi. Dobré jitro.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. V letecké dopravě se pravděpodobně změní pravidla. Cestujícím přinesou například rychlejší a jednodušší proces náhrady škody za zpožděné lety, místa k sezení pro děti vedle rodiče do 14 let zdarma nebo ceny letenek zahrnující příruční zavazadla. A teď zpátky domů.
2: Most letos zažije největší mostecké slavnosti za poslední roky. Město zveřejnilo program ročníku 2026, který nabídne dva dny plné hudby, divadla, sportu a zábavy pro všechny generace. Slavnosti proběhnou v pátek 11. a v sobotu 12. září a vstup bude zdarma. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England Clubu Elis Mertensovou z Belgie po setech 6-3 a 7-5 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Nosková na Ukrajinku Martu Kostiukovou. To byly první dnešní zprávy a začíná ranní KIS s Martinem Hovorkou.
3: Dobré ráno! Já vás všechny moc zdravím, máme lehce po 6. hodině, drahoslavy mají svátek, je 9.7. a vám všem dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Tak co, je tam někdo na druhé straně, kdo by si chtěl s námi teď lehce po 6. hodině zavysílat a třeba nám říct, jak po ránu drkotal zubama? Ne, byla tam v noci jako strašná zima, mě ve 3 ráno zbudila fakt zima, že se musel jít zavřít v okno. Ještě jako večer luftovačka příjemný, člověk usnul a ve 3 ráno a říkám, počkejte, normálně Amundsen, tyjo, něco nám sem táhne z východu. Tak kdo pak se nám dovolal? Krásné dobré ráno. Kdo pak je s námi? On the air, jak se říká. On the air, on air. Ahoj. Radio Kiss, čau. Šárka, říkám, slyším to správně.
1: Ano.
0: Šárko, kolik je stupňů a teploměru teďka?
1: 17,5.
0: Tak už se to zvedá, už je to dobrý, už je to dobrý.
1: Jo, tak ráda.
0: Někde jsem zaregistroval, nějak jsem ráno, víš, se probudil, koukal jsem tak jedním okem na ten displej. Někde jsem čet, že snad bylo 9 stupňů po ránu. Je to vůbec možný, že bylo brzo ráno 9 stupňů v noci třeba ještě?
1: Je červenec, ne? Vždycky přece normální.
0: 9 stupňů je pro mě v noci, v červenci divný, jako to je pro mě už takový podzim, jako spíš, ne?
1: No, na podzim bývá teplo.
0: Jo?
1: Ty se mění, no.
0: No. Tak jo, no tak dobře. A co ty takhle po ránu, že jsi tak veselá? Co ti tak rozveselilo?
1: No, je hezký dneska. Já mám ráda tohle počasí, takže mě je dobře, tak mám veselou náladu.
0: No to je dobře, protože vrací se léto. Už teďka to má být jenom se sluníčkem, takže možná si viděla toho žlutýho ponťu někde na obloze teďka, jak vylejzá a hnedka ti zpříjemnil náladu.
1: To je možný.
0: Počkej, ale takhle, jako na rovinu. Vidíš někde sluníčko žlutýho punťu a z rádia slyšíš hovorku. Takže podobně ideální kombinace.
1: To je ideální kombinace,
0: tak, no. Jsem si o to víceméně řekl. Tak ti přeju hezký den, ať to uteče v práci.
1: To
0: ahoj,
1: taky.
0: Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vidíš, sympatický telefonát na start dnešního rána. Kdo pak je s námi dál? Krásné ráno. Haló?
2: Ano, ahoj, ahoj.
0: Ano, jak se jmenuješ?
2: No, Carlos, čau.
0: Carlos, a prosím tě, co ty, odkud voláš, jak se máš, co do novýho a tak dále?
2: No tak, teď jako pracuju teda, jedu, teď jsem zrovna v Bělý pod Bezdězem, no a ten punťa třeba, jako co jsi říkal, jo, ten žlutý, jo, tak ten mě teda pěkně rozčiloval před chvílí.
0: Jak to?
2: Protože mi svítil přímo do očí.
0: Jo, to je takový to, jak on vylejzá teprve a svít, no, přesně ano, tím ano, úhlem ano. Svítí ti do toho.
2: Já přímo do obličeje.
0: Jak jedeš víceméně po slepu.
2: No, ano, ano.
0: A teď ještě máš třeba trošku umaštěný to přední sklo.
2: To no, to víš.
0: Ježiš, jasně. A já úplně tu situaci znám, člověče, a je mi tě líto, upřímně řečeno. A jak jsi to vyřešil?
2: No nic, no, už naštěstí jedu jakoby na západ.
0: Otočil se. Nejlepší je v tenhle ten okamžik, když jedeš, prostě svítí to sluníčko, otočit se, ty dám.
2: Jo, no.
0: Ne, to jsou takový ty okamžiky, jak člověk 3-4 vteřiny jede po slepu a doufá, že zrovna nic nepojede naproti.
2: No.
0: Já jako, tady my to trošku schazujeme, ale samozřejmě dávejte bacha. No, stínítko, no, nějaký drahý stínítko si koupit, leda. Tak
2: no
0: jo.
2: To mám, no, ale je nízký, jakoby.
0: Nízký.
2: Nízký je, no, krátký.
0: Tak jo, tak leda žaluzie no, se dá do auta, leda žaluzie v autě.
2: Jo, no,
0: tak čau.
2: Tak měj se, Marcos, ahoj.
0: No
2: ahoj.
0: Tak jsme zvesela odstartovali radní Kiss pro 9. červenec, jdeme na muziku. A jedeme s Veronou, protože jak lépe odstartovat dnešní ráno,

Hezké ráno, máme 6 hodin 15 minut, posloucháte Ranní Kiss. Teď mi tady přišla fotografie od naší posluchačky Helči, která si k snídani na čerpací stanici objednala ke kávě croissant. Já tady pouštím záměrně francouzskou melodii, protože tuto dobrotu máme spojenou s Francií. Ale pozor, já vás teďka všechny vyvedu z omylu, protože croissant vůbec nepochází z Francie. Představte si to, že tady tu dobrotu vymysleli v rakouské Vídni. A do Paříže ho přivezla až rakouská princezna Marie Antoaneta. Takže pokud právě teďka, milí posluchači, snídáte, jsem vám trošku poupravil gastropřehled. Já přemýšlím, co je vlastně taková česká varianta croissantu. Samozřejmě máme croissanty, že jo, různý prodávají, že jo, naplněný, nenaplněný a tak dále, ale já si myslím, že taková česká varianta croissantu je klasický loupák. Loupáček, posypaný mákem, co? To je takový jako tvarově nejbližší tradiční české pečivo, i když se dělá z úplně jiného těsta. Takže možná teďka máte prostě tisíce chutí, říkáte si, tak mám si dát croissant, nebo si mám dát ten český dobrý loupák. Důležitý je, abychom měli všichni úsměv na tváři ve tvaru karlovarského rohlíku. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, dohrál Saš ohromný hit z 90. let, písničku Stay. Dneska má být kolem 25 stupňů Celsia, bude svítit sluníčko, jestli ještě nevylezlo, nebojte, teprve vyleze. Ale jak už volali naši posluchači, tak leze, už se škrábe ven. Přátelé, doporučení dneska vyrazit třeba v takové lněné košili, tričko s krátkým rukávem, to je víceméně nutnost, tedy pokud nemáte nějakou poradu, kde by se hodila kravata a sáčko. Sandály, přátelé, na ty by mohlo být brzy, protože nás čeká mírný vítr, tak to by vás mohl zradit, takže sandály ještě dneska ne, ale třeba až zítra, protože ty teploty polezou a dokonce příští týden se dočkáme nádherných, sympatických letních třicítek, takže počasí to klasicky letní, možná trošku i tropické se nám vrací, nemá vůbec pršet, proto jestli máte možnost vyrazit na dovolenou, jeďte co nejdřív. Takže ideálně dneska místo snídaně telefon šéfovi, že si berete volno a že už se nemůžete dočkat, až si hodíte v práci trošku volníčka. Já vás klidně podpořím, napište mi číslo na šéfa, já mu zavolám, že chcete teďka týden volno, že má být hezky, tak ať vás propustí.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Já vás musím nalákat na 7 hodinu, kdy budeme opět rozdávat hotovost, peníze. Můžete vyhrát až 7000 korun a vyhrát se to dá, protože v pondělí na státní svátek se dovolal náš posluchač a ten si odnesl 7000 korun. Padla 6. Uvidíme, kolik padne při dnešním hodu. Každopádně včera volala Radka. I ona byla úspěšná, protože i ona si odnesla krásných 5000 korun. Beru kostku do ruky. Tada! A je tam 5, tudíž 5000 korun! Já jsem chtěl dodat jenom důležitou věc, že Radka včera přišla po noční, vezla syna na příměstský tábor a než si šla hajnou, tak ještě vyhrála právě 5000 korun a já jsem jí tak jako navedl k tomu, že by si měla koupit tu nejdražší kávu, na kterou během dne narazí, protože říkala mi, že je milovnicí právě dobré kávy. Takže dneska 7-7, uvidíme, kolik rozdáme a podle toho budeme potom našim posluchačům radit, kolik si, nebo co si třeba za to můžou poradit a koupit. Uvidíme. Necháme se překvapit, co se vlastně na té kostce objeví v průběhu dnešního rána.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministři budou dnes od rána premiérovi Andreji Babišovi postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí. O plnění programu bude premiér informovat na odpolední tiskové konferenci v Kramářově vile. Podle něj by měli členové kabinetu vyhodnocovat své výsledky každého půl roku. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize. Zvyšuje také výrobu paliv nižších ekologických tříd.
0: Sport.
1: České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce tak klesly z 10. místa na 11. Vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj v Makau, kam se probojuje 8 nejlepších týmů, mezi kterými musí být domácí Čína. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: Legendární peska z 90. startuje tu další půl hodinu. Tady jsou Pet Shop Boys s písničkou Go West. A za malý moment song, který by nás všechny měl probrat, čeká nás ranní shot. Tak buďte s námi. Dobré ráno.

0: na rádiu Kiss je plný skvělý muziky. Máme pár minutek po půl sedmé a kapelu Pet Shop Boys teďka střídá rubrika Ranní shot.
1: Ranní shot.
0: A já ještě než cokoliv řeknu, tak ke slovu pustím naší posluchačku Soňu. Ahoj.
2: Krásné ráno, Martine. Chtěla bych tě poprosit, jestli by si ranní shot nemohl věnovat sobě a Magdě, protože vy jste takový střelci a to vysílání dáváte úplně bezvadně. Na to, že tam jste sami, ty nás neskutečně bavíte. A jsme vám taky my, posluchači, něco vděční, takže věnujte si prosím tě dnešní ranní shot, zahrajte nějakou pořádnou petelici a my vám moc krát děkujeme, že to takhle bravurně zvládáte to vysílání. Díky a be happy den.
0: To je vlastně pravda, já vysílám sám celý tento týden. Magda Vronková vysílá, Soňa byla naše posluchačka tady, Magda vysílá odpoledne, Jump sama, že teďka si vlastně můžeme nadělit radost a pustit si nějakou písničku sami pro sebe, ale nebude to úplně tak, protože ranní Kiss je na dovolené a přátelé, to jste určitě viděli na sociálních sítích, Patrik vyrazil na Ibizu. Patrik Peltán na Ibize a já jsem včera samozřejmě mu trošilinku záviděl, ale v dobrým. Jako, tak, to je takový to závidění, jak to tomu blízkému kamarádovi přejete. Jo? Sice trošku jako závidíte, ale vlastně mu to hrozně přejete. A já jsem včera projížděl různě videa z Ibizy, z těch klubů, říkám, ten Patrik, co tam všechno uvidí, tohle by mohl stihnout, tamhle to by mohl vidět ještě. A tak jsem tam narazil na skvělej song, který tam hráli v nějakém klubu, viděl jsem ho tam na nějakém videu a byla to písnička od Davida Getty. Možná jste ji už zaregistrovali, možná to pro vás bude úplná novinka. Každopádně slavný hit ze 70. let od Diany Ross, Upside Down, předělal David Getta do své podoby a zní to takhle a zní to skvěle a podle mě letos let je jeden z největších hitů v barech na Ibize. This is a new life. A to je ranní shot pro 9. července.

0: Teď mi dochází, že náš Patrik Peltán tu Ibizu má vlastně jako svatební cestu, že jo? Já úplně slyším, co teďka slyší od své manželky Patrik Peltán.
1: To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez! Že jsi udělal něco pro rodinu!
0: Tak si to na ty Ibize užijte!
2: Radio Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, píše Veronika, že právě teď je u ní v autě krásných 10 stupňů Celsia, právě tolik měří její teploměr v autě. Po cestě do práce si hezky pěkně zatopila. Tak dneska budeme odhazovat svršky, teďka je potřeba se obléci, dokonce na Kvildě bylo po ránu 9 stupňů, což je takový jako neúplně letní, ale odpoledne už nějakých opět 25, 26, o víkendu necelých 30 a příští týden dokonce 32 stupňů Celsia. Meteorologové nám tu předpověď krapet upravili. Tak co? Hlídáte si naše vysílání? Řekli jsme už dneska nějakou kachnu? To s těma teplotama, to je fakt. To kachna není, skutečně. Naše posluchačka Veronika teďka topí v autě, protože její kosa 10 stupňů, to je fakt. Ale třeba jsem říkal, nebo teprve řeknu něco, co bude opravdu jako úplně mimo, co bude vlastně bráno za ranní kachnu, a pokud to odhalíte, tak získáte dárek, získáte cenu, a to v podobě ranního balíčku od Rádia Kiss. Za malý moment Eiffel 65, mějte dobré ráno.
1: Na Rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kissem a webem klik.cz.
2: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Ranní kys, 6 hodin 50 minut, vám všem krásné dobré ráno. Mám pro vás jedno zásadní varování, pokud se letos chystáte na dovolenou do Itálie. Italové totiž vyhlásili válku jednomu z největších zlozvyků moderní doby, a to je zírání do mobilu u večeře. Určitě to znáte, jo? Přijdete do restaurace, sednete si tam jako rodina a nikdo nepromluvíte ani slovo. Všichni jenom scrollujete sociální sítě, nebo třeba to sledujete u vedlejšího stolu, že se tohleto jako děje. Že prostě tam sedí někdo, prostě přátelé, rodina, všichni jedou mobil a vůbec si nepovídají. A majitelé jedné vyhlášené restaurace ve Veroně už z toho měli dost a zavedli radikální pravidlo. Každému zákazníkovi, který hned u vchodu dobrovolně zamkne svůj chytrý telefon do speciální skřínky, dají lahev drahého značkového vína úplně zadarmo. A víte, co je nejlepší? Majitel restaurace přiznal, že se myslel na začátku, že lidé bez mobilu nevydrží ani 10 minut. Dneska mu prý ale do skřínek dávají telefony z 90% všech hostů, 90% všech hostů, a lidi najednou tak jako prý zjistili u něj v restauraci, že si mají u toho jídla co říct a ještě k tomu ušetří tisíce za víno. Takže schválně, zvládli byste dneska nechat mobil v přihrádce auta, nebo byste bez něj nedali ani ranní kávu? Zamyslete se nad tím.
1: Ranní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: Hezké dobré ráno, máme 6 hodin 54 minut. Tady už blikají telefonní linky, protože se těšíte na to, co přijde po 7 hodině, a to jsou peníze. Hrajeme opět o 7 tisíc ve hře 7-7, takže za malý moment budeme už zvedat po zprávách telefonní sluchátko 210-323-323, telefonní linka, a budeme říkat halo. Teďka se obrací naše posluchače. Jaké máte ráno? Ahoj.
1: Dobré ráno, Marťo.
0: Ahoj.
1: Tak já tady ve Stonově.
0: Povídej.
1: Mám 12 stupňů. Skoro 13.
0: 12 stupňů.
1: A taky mi byla trošku zima.
0: Nepovídej.
1: Ale jela jsem krásně na kole, kolem kraviček, kolem bíčku. Vždycky je pozdravím. Pokecám si s nima. Zajíčka jsem měla přes silnici, takže úplně super. Krásný ráno s tebou a krásné ráno všem. Ahoj, Verčo.
0: Děkujeme, Verčo. Tato je úplně jako vesnická romantika. Já jsem na kole, pole, louky, lesy, kravičky, bíčkové. Popovídal jsem si s nima. Takovýhle jsme to měli vždycky o prázdninách u babičky. Takže jsem rád, že i takovouhle idylku zažívají naši posluchači 9. července roku 2026.
2: Takhle se vstává jedině na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlásíme silný provoz na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Kolona kamionu na dálnici D1 začíná už na 177. kilometru. Jsou problémy také na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova po dálnici D7. Tady nám to zdržení začíná na 2. kilometru D7 a zdržíte se zhruba tak 10 až 15 minut, milí šoféři. Problémy hlásí také mladoboleslavská D10 na 64. kilometru ve směru na Turnov. Máme pneumatiku z nákladňáku přímo mezi jízdními pruhy a víme také o jedné čerstvé dopravní nehodě.
2: Ahoj kysáci, před Hradcem nad Moravicí je autonehoda, kruháč totálně zasekaný.
1: Dejte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změny by pak měly začít platit postupně. V Barceloně ve středu padl absolutní teplotní rekord, a to 40,7 stupně Celsia ve výše položených částech města. Španělsko čelí od neděle nové vlně veder. A teď zpátky domů.
6: Lidé se až do konce srpna nedostanou do části lesa mezi osadou Spolí a řekou Vltavou u Českého Krumlova. Městský úřad vydal dočasný zákaz vstupu kvůli následkům silné větrné bouře, která oblast zasáhla 28. června. Poškozené stromy a zavěšené větve představují riziko pro návštěvníky.
4: Sport.
5: První hromadný spurt letošní Tour de France vyhrál v páté etapě nizozemský cyklista Olaf Kooi. Pavel Bittner finišoval 16. Další Čech Matias Vacek zůstal celkově třetí a dál drží bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Za námi jsou zprávy a jdeme na soutěž 7-7.
7: 7 v 7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7-7.
1: Přesný čas, 7 hodin 8 minut. Po zprávách a první písničce této hodiny jsme se dostali až ke hře 7-7 a já jsem rád, že mohu v našem vysílání teď přivítat Romana. Ahoj!
2: Zdravím, zdravím všechny.
1: Roman je někde na cestách, tak jako sondu. Já tam slyším blinker, nebo takzvaný takový ty světýlka dvě, jak se zapnou, když seš někde odstavený s autem, viď?
2: Já jsem bagra, takže teďka akorát valím na stavbu.
1: Ty seš v bagru teďka, ty jo. Tak to ti budu obzvlášť držet palce, aby si získal nějakou hezkou sumičku, aby si mohl třeba zpříjemnit cestu z práce domů dneska. Co?
2: Tak určitě nebylo by co špatný, každá kačka, dobrá kačka.
1: Já zrekapituluji, že v pondělí jsme rozdali 6 tisíc, v úterý 4 tisíce, včera to bylo za 5 tisíc, tak uvidíme, jestli budeme i teď pohybovat té horní hranici, anebo jestli spadneme někam třeba k jedničce, ke dvojce, ale i tak, jak říkáš, každá kačka dobrá.
2: Přesně.
1: Tak prosím tě, beru kostku. A vlastně držím palce nejenom sobě, ale i tobě, aby jsme ti tady vyházeli nějaký hezký peníze. Tak posloucháš, jak to proletí tou naší herní věží?
2: Jsem napřátej jak šandy.
1: Co jsi říkal?
2: Já jsem napřátej jak šandy.
1: Jsi napnutý jak šandy. Nebo jako struna na kytaře, ještě můžeš být napnutý.
2: Tak, tak.
1: Nebo jako tětiva, čověče, taky by to šlo. Tak jo, tak jdeme na to, jdeme se to opustit, protože teď se rozhodne, o kolik peněz dnes budeš bohatší. Romane, já si myslím, že to je docela sympatický. 4 000 korun, protože padla čtyřka.
2: To je krásný čtvrtek, krásný, děkuju.
1: Čtvrtý den tohoto týdne, na kostce padla čtyřka, ty získáváš 4 000. Lépe jsi to nemohl pojmenovat, hezký, krásný čtvrtek. Tak gratuluju.
2: Děkuji.
1: Koupíš něco speciálního, jakože třeba něco, co bys normálně běžně nekoupil?
2: Pondělí jdeme na dovolenou, tak vezmu rodinu na pěkný oběd.
1: No tak to je super. Tak jestli poslouchá rodina, moc zdravíme, užijte si volno, bude hezký počasí a ať vám šmakuje oběd od táty. Ahoj!
2: Ahoj, díky.
1: Velká gratulace, zdravíme Romana a také vás všechny, kdo se zapojíte do soutěže třeba hnedka zítra.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 14 minut, tak jsme se krapec zahřáli nejenom písničkou, ale i informací, že náš posluchač Roman vyhrál 4000 korun, měl radost a uvidíme, jakou sumu rozdáme v závěru tohoto týdne, tedy zítra v pátek při dalším kole hry 7-7. Je potřeba se zahřát, protože ty teploty dneska brzy ráno nad ránem nebyly úplně vysoké. Dokonce jsem měl před okamžikem telefonát z Klínovce, to znamená Krušné hory, 8 stupňů, přátelé, 8 stupňů. Tak jestli cítíte, že v autě není úplně jako dostatečně teplo, tak buď to zesílit rádio, a nebo si zatopit. Prostě, abyste neměli žádné problémy na cestě, což věřím, že nejsou problémy na cestách.
1: Čaues, takže problémy nejsou na cestě, protože poslouchám Kiss. Yeah. Čus, Lukáš.
0: To je hezky řečený. Lukáši, to nás těší, že jsi s námi, tak posíláme další muziku. Teďka trošku vyklidníme písnička Paradise a pak se podíváme zase na další témata, která aktuálně hýbou světem.

0: Ladíte Radio Kiss, 7 hodin 18 minutek. Na sametu NATO v Ankaře se sice řeší ta nejzávažnější globální témata, ale internet teď je úplně něčím jiným, a to konkrétně jedním párem bot, o což se postaral albánský premiér jménem Edi Rama. Ten totiž dorazil na oficiální společné focení státníků sice v perfektně padnoucím tmavém obleku, ale na nohy obul zářivě bílé sportovní tenisky. Takže mezi desítkami lídrů v klasických černých polobotkách svítil jako maják. Kamery okamžitě zachytily reakce ostatních politiků, třeba takový ten šéf na to začal na ty jeho boty pobaveně ukazovat, všem to tam jako ukazoval, hele, on je úplně nějaký jiný, tedy má nějaký kecky na sobě, my všichni tady trapně v polobotkách. No, každopádně pro toho albánského premiéra to není žádné fopa, nýbrž promyšlený styl, protože on je bývalý profesionální basketbalista a vystudovaný umělec, který se na bourání upjatého diplomatického protokolu postavil image. Bílé tenisky bere úplně běžně na takovýhle setkání politiků a jak je vidět, tak spolehlivě tím dokáže odlehčit i tu nejnapjatější politickou atmosféru. Tak co, jdeme dneska asi do obchodu pro bílý kecky, protože ty teď hodně pofrčej.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: My jsme tady normálně teďka otevřeli fashion téma v 7 hodin 22 minut. Radio Kiss s vámi. Bavili jsme se o bílých teniskách, které včera zářily na politickém setkání. Všichni polobotky, ale jenom jeden politik tam byl. Prostě bílý kecky k obleku. Tak a evidentně bílý kecky rádi nosíte a já s tomu vůbec nedivím, protože já jsem teďka navštívil o víkendu jednu svatbu, jako svatební DJ jsem tam byl, taky jsem byl našňořený, polobotky a tak dále a svatebčani jeli prostě bílý kecky, což podle mě dneska bílý kecky je to samý jako před 10 lety černé polobotky.
1: Ahoj Marťas, já teda bílý tenisky mám. A musím říct, že se hodí naprosto ke všemu. Já je nosím i k šatům, ke kalhotám, ke kraťasům. Prostě to byl nejlepší kup v mém životě.
0: Přesně. A hlavně to je pohodlný, což je to nejdůležitější, protože takový bílý kecky, kvalitní. To je pohodlný jak bačkurky, tyjo. Já to taky mám rád. Hele, sám na sobě, hele, koukám, bílý kecky dneska, no. Co jinýho taky v létě, že jo?

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, víme o stražené srnce na dálnici D1. Pozor, dávejte na 7. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Máme problémy také u Loun na obchvatu, a to je dálnice D7, 50. kilometr. Tady jsou kusy pneumatik na vozovce, je to ve směru na Prahu. A ještě hlásíme silný provoz na příjezdu do hlavního města, a to začíná nám to u Rudné, to je dálnice D5. No a pak se budete sunout kolonou a i pražským obchvatem až k Lochovskému tunelu. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky za to.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel po summitu NATO v Ankaře vyzval vládu k lepší koordinaci zahraniční politiky a k jasnému plnění obranných závazků. Česko má podle něj řadu domácích úkolů a musí spojencům ukázat, že bere své závazky vážně, jinak riskuje pověst nespolehlivého partnera. Většina ukazatelů kvality ovzduší v celé Evropě se nadále zlepšuje díky poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší. To jasně svědčí o úspěchu dlouhodobé politiky v oblasti řízení kvality ovzduší, technologických zlepšení a čistších průmyslových a dopravních řešení. V některých částech Evropy však stále dochází k lokálnímu znečištění ovzduší.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se dnes večer rozehraje čtvrtfinále. O postup do semifinále se jako první utká Francie s Marokem. Maročani chtějí Francouzům oplatit 4 roky starou semifinálovou porážku ze světového šampionátu v Kataru. Mbappé a spol. Jsou ale zatím suverénní, když na turnaji vyhráli všech 5 dosavadních duelů. Ten dnešní v Bostonu má výkop ve 22 hodin. To byly zprávy v 7:30 a slovo už má Martin Hovorka.
2: Tady hlídám naší Terku, jestli neměla ve zprávách nějakou kachnu a jak se tady odškrtávám ty informace, o kterých mluvila, myslím si, že zatím nebyla kachna. Uvidíme, třeba se ještě dočkáme. Každopádně i dneska hledáme v našem vysílání ranní kachnu. Je 7:30, posloucháte Radio KIS a za okamžik vám prozradím, jak vyhrát 5 000 korun na tankování pohonných hmot.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Natankujte s Kissem a webem klik.cz.
1: Posloucháte Radio Kiss, máme pár minutek po půl osmé a už za hodinu a půl budeme rozdávat tankovací kartu za 5 000 korun. Další výhra tohoto týdne je před námi a abyste se připravili na tuto soutěž, tak vás už teďka lákám na webovky klik.cz/Chorvatsko. Zadejte si klik.cz/Chorvatsko, protože když si pročtete ten článek, tak tam najdete všechny odpovědi na naše chystané soutěžní otázky, které buď to dnes nebo zítra ještě proletí naším éterem. Takže se připravte na soutěž. No a já doufám, že se nám dovolá nějaký další sympaťák. Stejně jako třeba se ozval Jarda, i on prošel správnou odpovědí. Tohle to je Jaro už ze včerejška.
2: Nejvíce vytížený.
1: Který den, otázka zní takto, který den bývají obecně při cestě do Chorvatska největší dopravní komplikace a kolony?
2: Vedoucí do Chorvatska je v pátek odpoledne a v sobotu, během července, srpna.
1: Je to tak! No. Jarda si odnesl 5 000 korun, které jsou nabité na tankovací kartě v hodnotě 5 000 korun a samozřejmě zeptal jsem se, kam pojede na dovolenou, kam to využije, tuto sumu?
2: Letos to bude Slovensko, nějak už jsme byli v Polsku, u Baltu, takže už je to takový v rozběhu.
1: Samozřejmě nemusíte tuto tankovací kartu využít na cestě na dovolenou, stačí natankovat třeba jenom a pouze na cestě do práce. Každopádně tankovací karta v hodnotě 5 000 korun u nás na Radio Kiss zase po 9. hodině. Radio Kiss.

My je celý tento týden po ránu na KISu Martin Hovorka. Teď máme 7.40 a informace pro vás, kdo se chystáte letos k moři. Zásadní varování od italských a chorvatských plavčíků přichází. Na evropských plážích se totiž masivně zavádí zcela nový varovný symbol. Fialovo-bílá pruhovaná vlajka. Většina turistů vůbec netuší, co to znamená, a přitom jde o zdraví, protože tato vlajka se na stožár vyvěšuje v momentě, kdy se v mělčinách u pláže objeví zvýšený výskyt takzvaných mořských kukaček. To jsou agresivní, geneticky modifikované ryby, které láká zvuk šustění svačinových pytlíků a lidem na dekách začínají krást řízky a kousky melonů. Plavčíci proto důrazně varují, jakmile uvidíte fialovo-bílý pruh, tak okamžitě schovejte jídlo do chladicích boxů a na pláži nechroupejte ani jabko, jinak riskujete organizovaný nálet z moře od mořských kukaček. Ranní kiss. Každý všední den od 6

Kamžik začíná, vrací se nám, jestliže jsme tady teďka bojovali s deštěm a s tím, že jenom kolem 20 stupňů, tak pozor, dneska 25. O víkendu 28 stupňů Celsia a příští týden 32 stupňů, jak zpívá Helena Vondráčková. Léto je léto jak má být. A které se dotýkám, té je... Tak Heleno, zpívej, pojďme s toho všichni společně. Sedla jsem si do trávy a... Ježišmarja, refrén, pojď. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Je to tady, milí posluchači, je to tady, 28 stupňů Celsia, o víkendu konečně bazény a čvachtání na zahradách v bazénech. Doufám, že už to pořádně čistíte, nahřejváte, aby vám tam bylo krásně. No ale pozor, přátelé, jedna rychlá zpráva také pro všechny cestovatele, protože pokud balíte kufry, tak možná ani nepojedete do zahraničí z jednoho prostého důvodu, protože Češi rádi zůstávají v České republice. Ale když už se někdo vydá do zahraničí, tak já tady mám pro vás přehled, takovou hitparádu, kam Češi nejčastěji jezdí do zahraničí, mimo Českou republiku, dovolenkovat. A vy byste mi vlastně mohli pomoct. Schválně, jestli si tipnete. Telefonní linka 210 323 323, to není žádná soutěž. Pokud to uhádnete, tak je to dobrý pocit budete mít. Tak schválně, jestli uhádnete, kam Češi jezdí úplně ze všeho nejraději. Já bych rád někoho tady potkal na telefonní lince. Krásné ráno, haló?
1: Dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ?
1: Bohdan.
0: A jezdíš rád na výlety, respektive na dovolené do zahraničí?
1: Ano.
0: Tak kam si myslíš, že jezdí, kdybys to třeba měl vzít podle sebe, kam jezdí nejčastěji Češi, pokud jdou do zahraničí?
1: Chorvatsko.
0: Čověče, taky jsem si myslel, není to tak. Měj se hezky, ahoj. Kdo pak je s námi dál, Féteru? Dobré ráno. Tyjo. Ha, je to ale chytáček, přátelé, to chytáček. Rádio Kiss, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Snum si, prosím tě, tam slyším se asi 40krát.
3: Dobré ráno.
0: Jestli by se nám mohla říct, tak tohle to nepůjde, tady přátelé technicky. Haló, dobré ráno. Ten nikdo vám to nechce říct, člověče. Takže přátelé, Chorvatsko to není. Kdo pak je na lince?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
4: Barbara.
0: Báro, podle tebe, kam jezdí Češi nejčastěji do zahraničí?
4: Já bych řekla Egypt.
0: Egypt tam je, ale ne na prvním místě, ty jo. Egypt je až na třetím. Chorvatsko je na druhém místě. Jo, to už tady padlo. Ale to první místo tady stále nezaznělo, tak třeba to bude vědět do třetice náš další posluchač. Haló, dobré ráno.
5: Ahoj, tady Luboš.
0: Luboši, máš nějaký tip?
5: Mám tip Řecko.
0: Není, proč?
5: Letím do Řecka a myslím si, že poslední roky teď to je boom.
0: Je to boom a je to pravda, jezdí tam úplně všichni, ale Řecko páté místo. Není to špice. Ty jo, ale pořád jako kroužíme kolem, se mi zdá. Tak děkujeme za telefon. Ještě jednou, haló, Radio Kiss, dobré ráno.
6: Dobré ráno, u telefonu Jarda.
0: Jarouši, tak co?
6: Můj tip je Dubaj.
0: Není to Dubaj. Ježíš, mám napovím. Pizza. Víc ale už nemůžu napovědět, to je podobně úplně všechno, co se dá napovědět. Haló?
7: Haló.
0: Tak co, kam jezdí Češi do zahraničí úplně nejčastěji, pokud jdu do zahraničí?
7: Do Slovensko.
0: Ježiši, ne, pizza, Slovensko, to bych musel říct Janošík, tyjo, zase nic. Tak kroužíme. Takže pojďme to zhodnotit. Páté místo Řecko, čtvrté místo Rakousko, třetí místo Egypt, druhé místo Chorvatsko a první místo, kdo to řekne? Haló, Radio Kiss? Je někdo na druhé straně?
8: Jo, ahoj, tady Lukáš.
0: Lukáši.
8: Tady, když už ti dal takovouhle nápovědu, tak dál je.
0: Tak jo, wow! Konečně jsme se k tomu dopracovali a můžeš jako zhodnotit třeba podle sebe, jestli to je jako opravdu jako možný, že Češi nejčastěji jezdí do Itálie?
8: Tak já si myslím, že to je možný, jako je to blízko.
0: Dobře tam vařej, cenově dostupný, mají tam moře, mají tam hory, takže Itálie naprosto ideální kombinace, viď?
8: Jasný.
0: Tak super. Tak si dáme jednu italskou a tobě, máš prostě dobrý pocit z toho, že jsi to uhádnul, asi po těch tisících posluchačí, co to nevěděli. Ahoj!
8: Ahoj!

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Bezmála 8 hodina, my zdravíme všechny šoféry. V tento okamžik jsou kolony na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Ten štrůdl začíná už u Kněževse a šoféři by měli počítat s 15 minutami navíc na cestě. Další problémy hlásí plzeňská D5. Jedete-li právě teďka z Prahy do Plzně, tak u Rokycan máme kolonu na 62. kilometru. Pozor si také dávejte na mladoboleslavské D10. Mezi Turnovem a Prahou, mezi Boleslaví a Prahou 44. kilometr. Tady bylo spatřeno vozidlo v protisměru a ještě zdravíme na dálnici D2, kde máme hlášenou čerstvou havárku na 10. kilometru ve směru na slovenské hranice. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky. Yes. Ready, girl? Come on. Let's do this.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců. V programové sekci Horizonty nabídne festival snímek Fatherland od polského režiséra Pavla Pavlikovského. Newyorský soudce rozhodl, že novinářce Karolové může být vyplaceno odškodné skoro 5,8 milionu dolarů, vyplývající z občanskoprávního sporu, ve kterém porota v roce 2023 dospěla k závěru, že nynější prezident Spojených států Donald Trump ženu v roce 1996 sexuálně napadl a když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy. A teď zpátky domů.
2: Most letos zažije největší mostecké slavnosti za poslední roky. Město zveřejnilo program ročníku 2026, který nabídne 2 dny plné hudby, divadla, sportu a zábavy pro všechny generace. Slavnosti proběhnou v pátek 11. a v sobotu 12. září a vstup bude zdarma. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Wimbledonu. Program na centrálním kurtu začne v 14:30 a jako první půjde do akce nasazená desítka Muchová proti Američance Coco Gauffové. Turnajová devítka Nosková pak narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Pokud by obě Češky uspěly, konalo by se na londýnské trávě historicky první české finále. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už pokračuje Martin Hovorka a raní KIS.
3: Řekněte mi, kysáci, jaký je ten největší letní hit všech dob? Schválně si na to budeme mít stejný názor. Odbyla 8. hodina, já vám přeju dobrý den, je 9. července a hrajeme 18.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, my se budeme v této půl hodině bavit ještě o jednom z největších hitů, kterým je Macarena. Doufám, že Macarena patří i mezi vaše oblíbené letní písničky. Ale ještě předtím omrkneme to, co s vámi řešil Michal Kavalčík včera v dopoledním Kissu. Takže i včera tady byl na Radio Kiss Michal Kavalčík a v 10 hodin otevřel toto téma.
1: Kdy vám šlo tak nějak trošku při cestování a na dovolené o život? Kde to bylo? Jak to dopadlo? A proč vám šlo vlastně o život? Byla to vaše chyba? Nebo vás někdo do této situace dostal?
0: Těším se na vaše příhody. Za malý moment si to nejlepší ze včerejšího dopoledního Kissu připomeneme v našem dnešním vysílání. Teď Milk and Sugar. Dobré ráno.

0: Milk and Sugar zpívají také pro všechny drahoslavy. Mají dneska svátek, je 9. července. A Michal Kavalčík s vámi včera dopoledne řešil cestovatelské téma, tak ještě jednou ho připomeneme a pak se obratem mrkneme na vaše odpovědi.
1: Kdy vám šlo nejvíc tak nějak o život? Na dovolené a jak to dopadlo?
2: Jednou jsem byl na nahánce na divočáky. Obstoupila se louka, jakoby obklikou les. Táli myslivci pod loukou, myslivci nad loukou u lesa na cestě. A přes louku začali běžet divočáci. Ti myslivci ze spod nenapadlo je nic jiného, než po těch divočácích střílet. Jakmile jsem uslyšel, jak ty kůlky začaly hvízdat mi nad hlavou a zarývat se do stromu, okamžitě jsem byl přilepený k zemi a ani jsem se nehnul. Strach jsem měl jak blázen.
3: Když mi bylo asi 6, tak jsme byli na Varanově na chalupě a jeli jsme na nákup a nějak omylem jsem si otevřel v zatáčce dveře a vypil jsem z auta. Nejvíc bylo srandovní to, že nevím, jestli mě něco bolelo, ale oni si s autem jeli dál. Takže pak se teda sice pro mě vrátili, jeli jsme na sešití, to bylo všechno cajk, ale myslím, že nejvíc šlo o život tátu, když jsme se vrátili na chalupu.
1: Balíček Rádia Kiss bych dneska dal třeba Pitrísovi.
4: O život, jo, to mi šlo. Po 20 letech jsem se rozvedl, pak jsem si našel o 15 let mladší ženu a tam šlo o život.
1: Ženy umí někdy být velmi nebezpečné.
0: Tak každopádně dneska po 10. hodině opět Michal Kavalčík v éteru Rádia Kiss, opět další výživné téma, které spolu s ním budete probírat právě vy, naši milí posluchači, jelikož vy jste součástí našeho vysílání, vy sem k nám patříte. Rádio Kiss.

Čtvrt na devět, já jsem tady nakousil, že tím největším letním hitem všech dob musí být Macarena, navíc z devadesátek, a tato dekáda je nám, kysákům, nejbližší, devadesátky. Tak přátelé, ten příběh vzniku Macareny je hodně zajímavý, protože za celým hitem stojí španělské hudební duo Los del Rio, které v době, kdy nahrálo tuto píseň, tak už 30 let vyhrávalo a jezdilo po mejdanech. Byla taková kapela, která prostě jezdila po večírcích. Jo? A v roce 92 byli pozváni na soukromý večírek venezuelského prezidenta a vystupovali v Caracasu, na jeho mejdanu. Jo? A tam během toho večírku, kde oni zpívali nějaké své písničky, tak vystoupila i populární tanečnice flamenga. A ten zpěvák těch Los del Rio byl natolik očarován jejím vystoupením, že na pódiu spontánně vykřikl rým, který se stal základem celého hitu. Ovšem v tom rýmu místo Macarena znělo Magdalena. Magdalena. Protože ta tanečnice se jmenovala Magdalena. No a pak, když přijeli domů do Španělska, tak v jejich rodné Seville si řekli, že by to mohli upravit a že by nemuseli zpívat Magdalena, ale Macarena, a že by tak uctili slavnou čtvrť v Seville La Macarena. Takže vznikla prostě píseň, a ta píseň ale vznikla už v roce 92-93. Takže dávno předtím, než ta verze, kterou známe třeba tady od nás z Rádia Kiss, protože my všichni známe až následný remix. To je zajímavý, my známe až následný remix vlastně z období, kdy ta písnička se jakoby zrychlila. Ale originál byl takový jako pomalejší. Takový víc jako latinský.

pomalejší rumba popový track, který bodoval hlavně ve Španělsku a Latinské Americe. A zatímco ta melodie působí neuvěřitelně veselé a letně, tak text vypráví o dívce Macarena. Jejíž přítel musel narukovat do armády a ten text té písničky bez obalu říká, že jakmile ten Victorino narukoval do armády, opustil město, tak Macarena, ta dívka, ho podvedla rovnou se dvěma jeho nejlepšími kamarády najednou. Takže vlastně temný text o nevěře, žádná letní písnička, normálně písnička o nevěře. Tam se zpívá o tom, že ta Macarena sní o tom, že jednoho dne opustí Španělsko, nakoupí si drahé moderní oblečení a najde si nového přítele v New Yorku. O tom se zpívalo v roce 92, ovšem potom skutečné šílenství odstartovalo o 3 roky později, kdy v roce 96 dva producenti z Miami vzali tuto klidnější pomalou verzi a výrazně ji zrychlili. K tomu přidali i taneční beat a anglický ženský zpěv a vznikla z toho Macarena tak, jak ji známe dnes. Tak jestli vás to už trošku jako rozhejbalo, pojďte si připomenout ten tanec, který se tancoval před 30 lety. Zvládli byste ještě teď v 8 hodin 20 minut zatancovat Macarenu? Radio Kiss.

0: Arena.
1: Ladíte Radio Kiss a ono vzniklo i spoustu verzí tady v češtině. Já si pamatuju, že když tenkrát Macarena měla ten obrovský zásah do lidí právě v tom 96. roce, kdy tancovali úplně všichni, tak tenkrát v této vlně se svezla i první deska Šmoulů, kde samozřejmě jeden text od Lou Fanánka ze Tří sester pro děti, pro tu potřeby té Šmoulí desky byla právě na téma makarony a to byla klasicky předělaná Macarena pro děti. Takže takhle v češtině předělali Macarénu Šmoulové.
2: Tak teda Šmoulinka už vaří makarony, ví, kdy je cedit, jak je voda osolena. Jen ona umí dobře vařit makarony, hej, makarony.
1: O mnoho let později přišel i Těžkej pokondr s takovou českou verzí Macarény a jak jsem říkal, že to je písnička o nevěře, tak to vlastně pokondři naplnili maximálně, protože ta písnička, ta česká verze od pokondru je právě jedna velká nevěra.

0: já mám pocit, že ho dělal Xindl X, že to textoval tu písničku, takže s Makarénou se dá dělat jako velký kousky.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
0: Doufám, že vás to alespoň lehce rozespívalo a roztancovalo po ránu. My si teďka dáme další klasiku z 90.

0: Kiss jsem za volantem po celé republice.
1: Teď je 8:30, ladíte Radio Kiss. Na dálnici D1 na 208 kilometru ve směru na Zlín jsou roztrhané kužely uprostřed vozovky, je potřeba s tím počítat. Dávejte pozor i na omezení, které je na dálnici D10 ve směru na Prahu. Pozor na 38 kilometru, tady se zbrzdíte, protože tu je osobní vozidlo po dopravní nehodě, je to ošetřené všechno šipkou. A jestli vás čeká cesta do Prahy po dálnici D5, tak od Plzně už, od Rudné se nám tvoří kolony a následně v silném provozu pojedete dál i po pražském obchvatu, a to až k Klokovskému tunelu. Tady všude to je jeden velký štrůdl. A ještě zdravíme k Brnu, protože tady je silný provoz, a to ve směru od Prahy zhruba od 180. kilometru. Jeďte opatrně, ať máte šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může příhodné počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Například jihočeští záchranáři letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely více chrání svoje úly. Dráždí je prudké pohyby nebo i výrazný parfém. Daří se i živočichům, kteří se hmyzem živí. Jde například o mravence, pavouky nebo ptáky. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám a k tomu přispívaly i nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Libor Hájek se po třech letech v Pardubicích vrací do zámoří, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. Dynamo tak vyhovělo jeho žádosti o přerušení stávajícího kontraktu. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
2: A jedeme dál. Já jsem Martin Hovorka, teď si dáme jednu legendární pecku z 90. od 24/7 a pak nás čeká souboj dvou hitů milénia.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Is it like-

Skvělá muzika se hrála nejenom v devadesátkách, ale i v miléniu vzniklo spoustu velkých, ohromných hitů, které vám rádi hrajeme na Radio Kiss. Máme tu i takový speciální hudební pořad, který vysíláme vždycky v pátek po 18. hodině. Ten se jmenuje Best of Millennium a já vám teď z tohoto pořadu, z jeho archivu, dám na výběr dvě písničky. A schválně, která z nich vás bude bavit víc. Protože ta, která od vás dostane více hlasů, tak tu si pustíme úplně celou. Je tu taková Millennium Battle, kdy se budete rozhodovat, jestli si dáme Alcazar nebo Schillera. Ty písničky zní takhle. Alcazar číslo 1, Crying at the Discotheque. A pak je tady varianta číslo 2, Schiller. Tak co, která vás víc ba? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, z prvních 5 vašich zpráv rozhodne o tom, jakou z těch dvou si pustíme celou. Alcazar nebo Schiller? Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a teď vytvoříme trochu napětí, protože teď se rozhodne o tom, jakou písničku budeme hrát dál. Nám teďka hrála tady Kaskáda písničku Boy You Turn Me, ale předtím jsem vám dával na výběr ze dvou hitů milénia. Dvě písničky, které taky můžete poslouchat v našem hudebním speciálu Best of Millennium každý páteční večer po 18. hodině a dal jsem na výběr Alcazar, Crying at the Discotheque a Schillera, pecku Dream of You. Obě dvě skladby bodovaly v hitparádách a na diskotékách krátce po roce 2000. Tak a přátelé, teď se to rozlouskne podle vašich zpráv. Cože si to zahrajeme?
1: Marťásku, 100% Alcazar.
2: Čauko, Marty, Alcazar! Čauko, kakauko.
1: Marťásku, 100% Alcazar.
0: Aj to vypadá jasnou víru, Alcazar, všechno, všichni tě Alcazar, už třikrát máme Alcazary tady.
3: Má co jednoznačně Schiller, za mě Schiller, prostě pecka, ta druhá také samozřejmě, ale Schiller, jasná věc, čus.
0: Ahoj.
4: Alcazar, Alcazar.
0: No tak je to jasný, je to jasný. Schillera vám pustím třeba zítra po 18. hodině v Best of Millennium v této hudební show, ale ty Alcazary, ty si zahrajeme hnedka teďka pro lepší čtvrteční ráno. Takže přátelé, takhle přesně zněla muzika v miléniu a i tuhle muziku vám rádi hrajeme na Radio Kiss a jsem rád, že jste zvolili právě Alcazar, protože to je přesně ta moje hudební skupina. Dobré ráno, 8:45.

0: Naše vysílání je nabitý jak atom. 8 hodin 50 minut s vámi je na KISu Martin Hovorka a za malý moment už musíme vyhodnotit dnešní ranní kaknu. Byla vůbec? Pokud ano, zavolejte 210 320 320 a dárečky od Rádia KIS budou vaše. Dobrý den.
1: Ranní KIS. Každý všední den od 6 do 10. KIS tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. V neděli od 11 hodin dopoledne s Martinem Hovorkou.
0: V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění? Proč je výhodné si ho sjednat a na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí? To si povíme s Leonou Živnůstkovou, produktovou manažerkou Partners Banky. Nalaďte si Rádio KIS v neděli v 11 hodin dopoledne.
1: KIS tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Už tento víkend na Rádio KIS.

0: Kisu.
1: Za chvíli bude 9, nejvyšší čas rozlousknout dnešní ranní kachnu. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno, ahoj.
2: Honza, ahoj.
1: Honzíku, od kolika hodin seš dnes s námi?
2: Ježiš, to nevím, do auta jsem se dal 6 ráno, tak jsem možná byl rychlejší ještě než rádio.
1: Každopádně to si určitě slyšel, ranní kachnu, protože si poslouchal v době, když jsem jí tady říkal, takže tím potvrzuji, že dneska kachna byla, ale otázkou je, jaká, tak mi to pověs, jestli tušíš.
2: Tak dneska to byla ultra blbost teda, no. Ty ryby, co žerou ty svačiny. Ta fialovo-bílá vlajka.
1: Já jsem říkal, že na chorvatských a italských plážích, ano, plavčíci vyvěšují vlajky této barvy, kterou říkáš, fialovo-bílá pruhovaná vlajka, když se blíží nálet morských kukaček, protože to je proto, že lidi, co dělají na pláži...
2: Šustí svačinama, pytlíkama a chrupou jabka.
1: Chrupou jabka, přesně tak. Takže máš
2: ale
1: pravdu.
2: Představa je to hustá, jako kdyby se tohle dělo. Tak?
1: Fakt, viď? Takhle, ono to má i latinský název, to zvíře. Je to morská kukačka, no mé v češtině, ale jinak je to Martinus Hovorkius.
2: Jo, jo, jo.
1: Se to jmenuje latinsky právě.
2: Tak bacha na ně.
1: Tak jo, tak si nech šmakovat, pokud teďka blíží se k nějaké svačině. No a každopádně ti posíláme ranní balíček od Rádia Kiss, protože si ho zasloužíš. Je to správně, to byla kachna. Ahoj.
2: Tak díky, ahoj.
1: Takhle to nebyla kachna, to byla kukačka, morská kukačka. Takže gratulace našemu posluchači, Honza to byl, a zase zítra mezi 6. a 9. dáme další ranní kachnu, aby byla trošku legrace v našem vysílání. Teďka Gigi D'Agostino, Angiorno Credi, míříme k 9. hodině. Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Kissem za volantem po celé republice.
2: Radio Kiss, bezmála 9. hodina, míříme na silnice. Čekejte nové komplikace na dálnici D1, jsou za Brnem u Rohlenky směrem na Zlín. Provoz tu je omezen na jízdu jedním jízdním pruhem, začíná se tvořit kolona. Jestli jedete právě teďka Pražskou Poděbradskou ulicí, potkáte tu havárku dvou osobáků a víme i dopravním problému ve Studence.
3: Čau, to všichni, Studenka, přivaděč, za tank ono, je tam nehodár. Policajti, hasiči už jsou na místě, je to roztáhne tak na kilometru, je to svedené do jednoho pruhu, tak pozor na to.
2: Za malý moment v našem vysílání Tereza Jandová a čerstvé zprávy, no a po 9. hodině rozdáváme 5 000 korun nabité na tankovací kartě.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Venku dnes máme jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně bude oblačno a ujediněle se mohou objevit přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Sněmovní opozice vetovala zrychlené schvalování vládní novely o výraznějším růstu státních plateb do zdravotnictví za děti, důchodce nebo nezaměstnané v příštím roce. Kabinet navrhoval, aby dolní komora přijala předlohu už v prvním čtení. Stát by měl posílat zdravotním pojišťovnám podle novely 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošní částky 2188 korun. Armáda Spojených států oznámila, že ve středu dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle ní zasaženo přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Trump také sdělil, že pokud Teherán z útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. A teď zpátky domů.
4: Lidé se až do konce srpna nedostanou do části lesa mezi osadou Spolí a řekou Vltavou u Českého Krumlova. Městský úřad vydal dočasný zákaz vstupu kvůli následkům silné větrné bouře, která oblast zasáhla 28. června. Poškozené stromy a zavěšené větve představují riziko pro návštěvníky.
2: Sport.
3: Lídr Chicaga Conor Bedard v minulém týdnu při tréninku poranil rameno natolik, že se podrobil operaci a přijde o start sezóny NHL. Podle lékaře Blackhawks bude trvat zhruba 4 měsíce, než se plně zotaví. Hokejisté Chicaga první zápas odehrají 7. října. To byly nejnovější zprávy v 9 hodin a pokračuje Martin Hovorka a Raní Kiss.
5: A já vám už za malý moment natankuju vaší káru. Odbyla 9. hodina, jedeme dál, teďka muzika od Masterboy, za okamžik taky topik, ať se vám skvěle poslouchá. Hezký čtvrtek.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: natankujte s Kissem a webem klik.cz. Klik.cz.
1: Buďte s námi s rádiem Kiss a ukažte, že máte Filipa a odneste si dnešní výhru. Pokud správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku, získáte tankovací kartu nabitou na 5000 korun na libovolné tankování pohonných hmot v této hodnotě. Přátelé, já vím, ty otázky nepatří mezi ty nejjednodušší. Nedáváme ani ABC, takže chceme rovnou správnou odpověď bez nějakého dlouhého otálení. Ale jsme to my na rádiu Kiss, protože chceme, abyste si tu výhru odnesli. Nechceme dělat nějaký heniky-beniky, prostě dáváme vám jednu možnost. Mrknout se právě teď na klik.cz. Když si právě teď zadáte do svého internetového vyhledávače klik.cz/Chorvatsko, tam si to všechno pročtete, tak tam jsou vlastně všechny odpovědi na naše chystané soutěžní otázky, které padnou dnes a taky zítra. Tak to tam omrkněte, zavolejte už za malý moment po takzvaném signálu k nám na KIS 210 323 323 a já věřím, že za malý moment se s tou otázkou všichni tak nějak společně tady popereme a že uděláme jedno z našich posluchačů šťastnější.
0: Radio KIS.
1: Šťastnější o 5000 korun, které budou nabité na tankovací kartě. Teďka muzika Barakuda, i Dr. Alban nebo Meduza, tak ať vám s námi hezky.

Na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. S webem klik.cz. Do soutěže zavolejte právě teď. 210 323 323.

0: my hrajeme takový pecky, prostě hrajeme nejlíp, jsme Radio Kiss.
1: Natankujte s Kissem a webem klik.cz.
0: Připravte si web klik.cz, protože právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska, konkrétně stránka klik.cz/Chorvatsko. Celý tento týden soutěžíme po 9. hodině o 5000 korun každý den, tankovací korta v hodnotě 5000 korun, a to celé z klik.cz, což je největší srovnávač pojištění v České republice. Na jednom místě porovnáte povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, cestovní pojištění, anebo také hypotéky či ceny elektřiny a plynu. A teď už k naší posluchačce, která se dovolala, to je Eliška. Ahoj Eliško!
2: Ahoj Marťa!
0: Jezdíš do Chorvatska ráda? Byla jsi tam někdy autem?
2: Ne, já jsem tam vůbec nebyla.
0: A třeba,
2: ani jednou.
0: A třeba bys jako chtěla, nebo to je destinace, která tě vůbec nezajímá?
2: Hele, popravdě mě to asi nějak nezajímá, to Chorvatsko. Mě vůbec nikdy nenadchlo, takže...
0: Fakt? Ale tak prostě sto lidí z toho chutí, to je prostě je to tak, tak je, to já tě jako nebudu přesvědčovat. Každopádně, kdybys tam třeba někdy byla autem, tak bys možná znala odpověď na otázku mojí víceméně z hlavy. Bys to třeba dala, pokud bys, i když zase ty ne, protože on, ty bys jela s nějakým chlapcem, manželem, partnerem, a on by platil tu cestu, takže on by znal spíš odpověď na moji dnešní otázku. V zápětí pochopíš, proč by to věděl spíš on než ty, protože on to celý platí, tu dovolenou většinou. Možná se pletu, ale každopádně myslím, že pohonné hmoty na benzínce většinou platí pánové. Každopádně otázka, rovnou jdeme na ní, ale ta odpověď je na tom webu klik.cz/Chorvatsko, takže pokud se podívala, budeš vědět. Nakolik vyjde, Eliško, orientačně cesta do Chorvatska, tam a zpět autem?
2: Tak to vyjde na 9000 až 15000 korun.
0: Je to tak správně! Cesta autem do Chorvatska v roce 2026 vychází orientačně 9 až 15500, tam i zpět, podle cílové destinace, místa odjezdu, spotřeby auta, zvolené trasy i počtu osob. Když půjdeš někam nahoru na sever, bude to za 9000, když půjdeš až do Dubrovníku, tak je to těch 15. Víceméně to vychází, tak nějak jako my to, jak to mám sečtený já, tak to víceméně sedí. Takže gratulace, odhalila si to a máš od nás 5000 korun. No a počkej, řekni mi, když ne Chorvatsko, tak kam?
2: My chceme do Egypta v září.
0: Tam autem nedojedete, prosím tě. Tam se autem dojedete, dá. Jedině, že nějaký trajekt byste někde cestou chytli.
2: Jo, jedině.
0: Si koukám tady, já zadám schválně do chatu GPT, kolik stojí cesta autem do Egypta?
2: Tak schválně.
0: Tak schválně. Počkej, jako mám se fakt podívat, jo. Já jsem, Počkej. Já nemám otevřený chat GPT, počkej. Tak už to mám, hele. Nakolik vyjde, hezky se směj, počkej, ať máme tam v tom vysílání něco. Nakolik vyjde, směj se hezky teďka.
2: Jo, tak jo.
0: Nakolik jde s autem do Egypta. Tak, enter. Dávám, nakolik vyjde cesta autem do Egypta. Čověče, 45 až 85 tisíc korun.
2: Cože? To mi to nestačí.
0: 45 až 8. No tak si myslím, že těch 5000 korun, to je takový základ symbolický na tu cestu.
2: Jo, tak to je
0: lepší letadlem v vašem případě a těch 5000 korun pro cestu tady po České republice. Ahoj!
2: Tak jo, díky vám. Ahoj.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
0: Teď koukám na ty poplatky za tu cestu do Egypta tím autem. Tam stojí asi nejvíc egyptská byrokracie na hranicích. Tady podle rozpisu té cesty. Samozřejmě dálniční poplatky, trajekty a tak dále. Tyjo. Tak zdravíme Elišku, má od nás 5000 korun a zítra pokračujeme v této hezké soutěži po 9. hodině.

0: Ladíte Radio Kiss, za malý moment se podíváme na tenis, ale taky mám pro vás informaci, že opět zítra hrajeme o 5000 korun na tankování pohonných hmot a také zítra hra 7 v 7 o 7000, tak buďte s námi s Radiem Kiss.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radiu Kiss. Na Radiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

Rádio Kiss s vámi, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělý, krásný čtvrtek s datem 9. července a pojďme si říct, že čeští tenisoví fanoušci se dnes rozhodně nudit nebudou, protože tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou dneska čeká semifinále Wimbledonu. Program na centrálním kurtu Wimbledonu začne v 14:30 a jako první půjde do akce nasazená desítka Muchová proti Američance Coco Gauffové. Turnajová devítka Nosková pak narazí na Ukrajinku Martu Koščukovou. Pokud by obě Češky uspěly, tak by se následně konalo na londýnské trávě historicky první české finále. Já jsem tady záměrně řekl na londýnské trávě, protože Wimbledon se hraje na trávě a ta naše tenistka Karolína Muchová, představte si to, to je šílený. Holka, já jí to tak nezávidím, ona má alergii na trávu. Já jsem teďka s ní viděl nějaký rozhovor a ona tam prozradila tomu novináři, že je silně alergická na trávu, že na to bere prášky, že má spoustu prášků, spreje do očí, prášky, kapky, všechno a že to má jako podchycený, že se jí hraje vlastně dobře. Ale to je prostě, to nechceš, ne? Máš prostě ohromnou alergii na trávu a jdeš dá Wimbledon, tyjo. Ne, tak jako pojďme si říct, že Wimbledon je známý svými přísnými pravidly. Všichni musí hrát

0: Ladíte Radio Kiss, máme 9 hodin 50 minut a tento čas má jednu velkou výhodu, protože zejména pro ranní moderátory, kteří odcházejí právě teď na snídani, respektive na svačinu. Když to ten, kdo jde vysílat, tak už je víceméně po svačině.
1: Ano, krásné dopoledne. Já jsem to stihl, takovou jednu malou houstičku.
0: Aha, koukám, džusíček probíhá.
1: Ano, ano, tentokrát jsem dneska zvolil fresh, abychom do sebe dostali nějaké vitamíny.
0: Takže po 10. hodině fresh Michal Kavalčík. Ano, mezi 10. a 14. ano. hodinou s dalším tématem. No, posluchači se těší, co ze svého života opět vytáhneš, jestli to bude z života, nebo jestli to bude něco, co akorát teďka cloume světem.
1: No, člověče, já taky ještě nevím, jako přemýšlím nad balíčkem Radia Kiss. V úterý jsme tady po tom státním svátku trošku jako vařili, ta okurková sezóna už taky jste asi cítil, že jo? Tam nic není, chápeš to?
0: Pořád se něco děje.
1: Jo, všichni jsou ve varech, jo, a teď co máme řešit?
0: Ve varech nebo v Ankaře? Mě bavil ten týpek, jaký ten politik v těch bílejch botech, jak tam včera byl.
1: Hele, to jsem vůbec nestihl. Já jsem zatím jako ještě nezapl. Já jsem včera nějak usnul docela brzo, takže chtěl jsem se podívat na fotbal, zjistil jsem, že jeden volna.
0: Ne, to jak máš jako všichni, kdyby hrajou v kopačkách a jeden tam vyběh v teniskách. A včera ty politice...
1: společné fotce byl, ano,
0: fotografie,
1: jediný pán v teniskách.
0: Všichni černý boty.
1: A nevíš, z které země byl?
0: Albánie, myslím.
1: Možná ho platila nějaká ta společnost, co ty tenisky dělá,
0: víš? On to je bývalý basketbalista.
1: Aha.
0: A prej jako tohle to dělá často, že ty jo, outfity takhle tuní bílejma teniskama.
1: Tak to si musím najít. Ty vogo.
0: Tam bylo vidět, jak nějaký ten jeden politik, jako se tomu začal strašně smát, když ho viděl. Ukazoval to Trumpovi a Trump. Uh-huh. Oh fuck. Shit.
1: Tak to bude hezký.
0: Takže přátelé, bílé tenisky dneska sebou.
1: Já,
0: to budou frčet.
1: Já mám dneska modrý, co ty?
0: Jo. Bílý.
1: Bílý. No tak můžeš se fotit. Ahoj!

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se, kysáci, podívat na naše silnice, co pak se tam děje a o čem jste nám dali vědět. Roman píše, že, už to tady čtu, ulici Neštěmická, Ústí nad Labem, tak tam došlo k havárii dvou osobáku, vzniká malá kolona, tak opatrně. D1, 230. kilometr od Prahy na polsko-státní hranice, dosypávání krajinic a práce údržby. Silnice D0, tak tam je havárie motorky, pruje se zvýšenou opatrností a ještě v ulici Jateční, to je v Plzni, dvakrát osobák. Z muziky za chviličku Red 5, Lift Me Up a pojďme odstartovat čtvrteční do pokys.

0: KISS počasí.
1: Venku dnes máme jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně bude oblačno a ujediněle se mohou objevit přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš ve středu večer zveřejnili videa, ve kterých se vyjadřují k summitu NATO v Ankaře, kterého se zúčastnili. Oba ho zhodnotili jako akci, která dopadla dobře, a zmínili také, že na něm Česko vystupovalo jako země, která je nejhorší, co se týká procentuálních výdajů na obranu. Na řeckém ostrově Evia našli způsob, jak ochránit plavce a turisty před nebezpečnou invazivní rybou. Před agresivním a jedovatým čtverzubcem stříbropásím, který se pohybuje v mělké vodě, postavili na tamní pláži plovoucí bezpečnostní bariéru. A teď zpátky domů.
2: Most letos zažije největší mostecké slavnosti za poslední roky. Město zveřejnilo program ročníku 2026, který nabídne 2 dny plné hudby, divadla, sportu a zábavy pro všechny generace. Slavnosti proběhnou v pátek 11. a v sobotu 12. září a vstup bude zdarma. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Ostravy porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Zlín podlehl účastníkovi konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1-2. Nováček nejvyšší soutěže Zbrojovka Brno prohrála v Hartbergu 0-2. Naopak Slovácko porazilo Zorju Luhansk 2-1. Teplice zvítězily nad druholigovým Táborskem Hladce 3-0 a Jablonec se rozešel smírně bez gólu s kyperským Pafosem. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední KISS.
3: Vítám vás, kysáci, nádherný čtvrtek, máme 9. července a svátek má Drahoslava, ať vám to ubíhá.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

čtvrtek. Má být opravdu dneska opět hezky, teploty někde k 25, nemá pršet, co více si přát. Děti vyženeme pěkně na balkón, pokud teda bydlíme na nějakém tom sídlišti. My jsme tomu kdysi říkali králíkárny, ale tak snad se neurazíte, snad se nebudete na mě zlobit. Také jsem žil v takové podobné králíkárně. Bohužel tak se to kdysi stavělo. Tak zdravíme všechny do paneláku. Pokud máte to štěstí a máte domeček, tak vyženeme děti pěkně na zahrádku. Tam už má někdo třeba bazény, nebo aspoň takovou tu nafukovací madračku, že jo? Do toho se dá aspoň pár litrů vody, schladíme nohy a jedeme! Čtvrteční dopo od pokys. Já teda tady voucher na 5000 na tankování nemám, to budete muset zase zavolat zítra k Martinovi Hovorkovi po 9. hodině, ale co vám můžu nabídnout, je skvělá muzika a aktuálně bych to tady dneska odpálil jedničkou v Kiss Parade.

No a teďka by bylo úplně nejlepší říct, dámy a pánové, to bylo z dopoledního a odpoledního kysu všechno a pojďme všichni z práce rovnou teď domů. No, to by bylo hezký.

0: prázdninách, venku v lese, s Michaelem, nebojíme se. 10 až 14 na KISu posloucháme boží muziku.
1: Boží muzika a dneska je taky skvělý balíček, ve kterém opět najdete jako každé pondělí až pátek po 10. hodině za finálovou hlasovku těsně před 11. Samolepky, podpis, karty, diplom vůně do vašeho auta a k tomu ještě přihodíme tričko s logem Rádia KIS. Nedávno jsem viděl něco pro mě zvláštního a vlastně do dneška nevím, zdali bych jako to uměl, zdali bych na to přistoupil, zdali bych se dokázal zamilovat a tak jsem si říkal, že bych to s váma mohl tady probrat na KISu. Viděl jsem pár, kde muž, typuju, měl tak 160 cm a šel v obětí a pak i za ručičku s dámou, která minimálně byla podle mě basketbalistka nebo nějaký tenhle ten sport a ta musela mít přes 2 metry. Vypadali velmi šťastně. Pusinky sem, pusinky tam, potom nastoupili do tramvaje a odjeli. Vypadalo to samozřejmě zajímavě, nechci říct jako komicky, ale fakt zajímavě, jo? Ona byla asi o 4 hlavy vyšší a on takovej trpajzlik. Tak položme dnes v dopoledním čtvrtečním balíčku otázku, záleží podle vás ve vztahu na výšce? Máte vedle sebe trpajzlíka? Nebo naopak jste obři, koukáte na svou drahou polovičku směrem dolů z výšky, z Eiffelky, tam dolů na zem? Jak to máte? Měli jste někdy úplně pidi partnera nebo naopak chodili jste s Petřínskou věží? Mě by to zajímalo. Já se vám přiznám, že já vůbec nevím, kdybych se zamiloval do někoho o hlavu vyššího nebo o 2 hlavy menšího. Vůbec nevím. Má to na to nějaký vliv? Pojďme to probrat. Tlačítko soutěž v naší apce Rádia KIS a ta nejlepší před 11. vyhrává balíček.

0: Bastil na KISu 1029. Záleží kysáci ve vztahu podle vás na výšce? Mám tady první kousky od vás. Začíná Aleš.
1: Čau.
2: No, já jsem nikdy výšku teda neřešil. Jo, pro mě to je prostě jenom výška. Ale já mám 1,85 m, moje teď stávající přítelkyně má 156 m, takže jako je tam trošku větší rozdíl výškový, ale dá se to vždycky nějak uhrát. Mám přenosné opěrádlo, je to super. Jo, postel je to trošku horší. Když si lehnu, tak už ji nevidím. Takže docela sanda.
0: Michal.
3: Ahoj Majklíku, tak já si myslím úplně, že na výške nezáleží. Keď si v posteli so ženskou, aj keď má 2 metre a ty má 150, tak to je úplně jedno. Já mám 180, manželka má 155. A čo na tom záleží? Na nič, prostě. Já si myslím, že na výške absolutně nezáleží. Keď sa dvaja majú radi a milujú sa, prečo nie? Tak čus, Michal.
0: Díky, díky. Někdo mi tady napsal, Michale, myslíš výšku jako výšku, anebo výšku jako výšku? Ne, školu nemyslím.
4: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: S váma je Kiss a my se tady dneska v balíčku ptáme, zdali záleží ve vztahu na výšce. Pár centimetrů nahoru, pár centimetrů dolů. Někoho bolí za krkem, miláčku, když koukám nahoru, někoho bolí za krkem, když kouká dolů na svého partnera. Jak to vidíte? Rozhodujou tam ty centimetry, Andrejko?
1: Čauky, Majku. Já bych tu výšku asi nějak neřešila, ale když je malá ženská, tak víš, co se říká. Co je malé, je roztomilé a v posteli divé. Tak ahoj.
0: V postýlce divé. Pak tady máme Kaziho, ten to vidí takhle.
2: Čau, Michaele. Vztah s partnerkou, která je minimálně o hlavu větší, má jenom samý výhody. Hele, nemusíš jí nic v kuchyni podávat, co má nahoře na lince, v obchodě v horní polici. Na všechno došáhne. Uklidí, umeje okna, hele, až nahoru nepotřebuješ tafle. Na co se týká postele, tam by se to jenom hodilo, kdyby byla jenom o něco vyšší. Čau, Kazi.
0: Jako vidíš to, to mě nenapadlo, že bys potom nepotřeboval štafle. Vždycky jenom miláčku podej, miláčku tam nahoře, jestli můžu. Kevin se ozval. Čauky, žiju se svojí snoubenkou, která měří 187 cm a já mám 165. Žijeme spolu už 4 roky a máme krásného kluka. Za mě je výška úplně zanedbatelná. V posteli se to stejně vyrovná. Neměnil bych. Čau, Kevin. Hezky. No a pak tady máme, když to vemu, třeba Petra.
3: Nazdar, Michaele. Ale já jsem vždycky měl nižší holky a za mě to je roztomilý, ale zase si říkám, jako kdyby byla o 20-30, těch 30 cm vyšší a měla krásnou povahu, dejme tomu velikosti 3 a vejš, no tak by jsem se jí furt musel koukat do očí ve výšce svých očí, což jako za mě je výhra.
0: Michael a jeho zkušenost.
4: Zdar, Michael, tady Michael, já mám zkušenost takovou ze školy kdysi, když jsem dojížděl autobusem do školy, tak po mě vždycky házela očkem nějaká holka a docela pěkná, jenže pak vstala a já najednou začal zkoumat strop autobusu, no, tak to jsem řekl, tak to ne teda, a začal jsem radši jezdit autobusem pozdějc, no, a dneska mám partnerku, která má o hlavu méně než já a já mám nějakých 183 a je to za mě úplně nejlepší. Díky, čau.
0: Tonda, ahoj kysáci, já jsem by viděl to štěstí, že jsem chodil jenom s menšíma holkama, takže jsem se

0: Díky, David Geta. 10.49, teď už teda skoro 50. Záleží ve vztahu na výšce, jak to vidíte, kysáci. Přišly další hlasovky, tentokrát to otevřeme Petrem.
1: Zdravím, Michaele. Měřím 186, měl jsem partnerku i 147, měl jsem partnerku i skoro dvoumetrovou a vždycky se to v posteli zrovnalo, takže bych s tou výškou asi problém neviděl. Hlavně, když si lidi milujou a tak nějak tolerujou a respektujou. Přeju pěkný den všem kysákům.
0: Díky, to jsme měli Petra a Petra, my se tady popletli dva Petrové, super. Tak co takhle Alča, mám správně Alču?
2: Ahoj, Michaele, tady Alča. Takže za mě určitě chlap musí být vyšší, protože když mu chceš dát pusu, je lepší si stoupnout na špičky, než se k němu sklánět. Takže já to mám takhle. Měj se, čau.
0: Mám tady Niky a ta měří 165 cm.
3: Tak ahoj, je tady Niky. Já měřím asi 165 cm. A mám nižšího kluka, než jsem já. Přitom by to mělo být naopak, takže papa.
0: Ahoj, Michaele, Tony, já mám 180 cm, manželka 185. Jsme spolu 18 let a úplně v pohodě. Jediná nevýhoda je ta, že máme vyšší kuchyňskou linku kvůli její výšce a já bez schodku nahoru prostě nedostanu. Tak koho dáme teďka? Teďka bychom tam měli mít medvěda a 195 cm.
4: Zdar, Michaele, hele, já mám 195 cm. Takže většina holek oproti mně je menší. Ale já osobně teda mám rád holky kolem 160 cm. Jak se říká, co je malý, to je hezký. A v posteli se to srovná.
0: Libor!
5: Když je ve vztahu ženská vyšší, jo, tak si myslím, že je to super. Protože když si třeba vymyslí, že by chtěla, abys vymaloval, tak si to může udělat sama a nepotřebuje k tomu ani štafle. Čus, Libor.
0: Ještě stihneme Veroniku.
6: Ahoj, Michaele. Co se týče partnerů, tak jsem byla vždycky s výškou spokojená. Ale mám kamarádku, která je o hlavu větší a její přítel je ještě větší. A my, když jdeme vedle sebe, tak já si vedle nich připadám jako skřítek. Tak ahoj, Verča.
0: Jo, jo, jo. Tak mám tady vítěznou hlasovku. Zrzinka to tak nějak krásně zhrnula, tak snad mi dáte za pravdu, že má pravdu.
7: Ahoj, Míšo, ahoj, kysáci. Tak já měřím 161 cm a u mě teda na velikosti v tomto ohledu záleží, protože samozřejmě poprosím tu moji lásku, aby mi z té horní police v té kuchyni to podal, nebo prostě něco, když potřebuju. A samozřejmě my malý holky ve vás, vysokých klukách, vidíme ty velký ramena, to bezpečí. Tak jo, mějte se, čau.
0: Děkujeme, dámy. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice, hlavně v klidu a bezpečně. Máme tady pár nějakých drobností, tak na to se jdeme podívat. Například silnice třídy 3. Praha, okres hlavního města 3. 3 havárky, dokonce 3 osobáky, je to bez zranění a je to kousek od centra od Václavského náměstí, tak opatrně. Starochuchelská, také Praha, tak tam je havárie osobáku přímo do plotu, na místo už je policie České republiky. D10, 61. kilometr ze Turnova na Prahu, lidé na vozovce a D1, 196. kilometr od Polska na Prahu, tvorba kolon, nebezpečí dopravního kolapsu.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně bude oblačno a ojediněle se mohou objevit přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dostupnost hypoték se na počátku léta opět zhoršila. Průměrná nabídková sazba úvěru na bydlení u tuzemských bank činila v prvních červencových dnech 5,32%. Sazby tak rostly čtvrtý měsíc v řadě, proti červnu o 0,2% bodu. Lékaři z britské univerzity v Cambridge na lidech úspěšně otestovali první vakcínu, kterou kompletně navrhla umělá inteligence. Převratná je i v tom, že místo injekce má podobu speciální náplasti, která se jednoduše nalepí na kůži. A teď zpátky domů.
2: Lidé se až do konce srpna nedostanou do části lesa mezi osadou Spolí a řekou Vltavou u Českého Krumlova. Městský úřad vydal dočasný zákaz vstupu kvůli následkům silné větrné bouře, která oblast zasáhla 28. června. Poškozené stromy a zavěšené větve představují riziko pro návštěvníky.
0: Sport.
1: Plavec Jan Foltýn získal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil 18-letý talent jen na Brita Maxe Morgana, se kterým prohrál o 0,3 sekundy. Na mládežnických šampionátech vybojoval plavec plzeňské Slavie už třetí medaili. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Dáme si nějaké krásné letní moudro, to bude už za okamžik po 11. hodině a vám super čtvrtek přeje Michael.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: A my jsme pro vás vyrobili KISS dětské body. Tak mrkněte na stránky kiss.cz/e-shop a máme tam krásného dokonce modela, je tam Radek Hrdina, kterého drží Magdička jako takové krásné miminko, je tam logo KISS, tak krásná červená barva. Myslím si, že teďka v létě pěkně někde na plovárně byste byli za fréry.
1: Radio KISS. Yeah.

0: by se chtělo ráno vstávat brzo, že jo, znáte to. Já si myslím, že jako do práce by se mělo chodit trošku později. Dnešní moudro dne udělá radost všem těm, kteří musí vstávat moc brzo.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Věděli jste, že se lépe vyspíte, když si váš budík na místo 6 hodin ráno nastavíte až na 10.40?
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Legendární Aqua 1123. Jo, ještě jsem zapomněl, že na těch stránkách kiss.cz/e-shop máme také pořád naskladněné ty Kiss plastové skleničky na vaše víno. Černá, červená a bílá barva. Můžete si je koupit samostatně anebo v celém setu.
1: Kiss Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. V neděli od 11 hodin dopoledne s Martinem Hovorkou.
2: V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění? Proč je výhodné si ho sjednat a na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí? To si povíme s Leonou Živnůstkovou, produktovou manažerkou Partners Banky. Nalaďte si Rádio KIS v neděli v 11 hodin dopoledne.
1: KIS Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Už tento víkend na Rádio KIS.

V 11 hodin a 11 minut jsem otevřel jedny stránky Kysáci a vykoukla na mě velmi, velmi, velmi smutná zpráva. Protože tuhletu zpěvačku v různých remixech si na našich Kiss Party hrajeme velice často. Ve věku 75 let zemřela ve středu 8. července zpěvačka Bonnie Tyler, interpretka hitu Total Eclipse of the Heart a spoustu dalších, podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Zpráva byla oznámená na oficiálních facebookových stránkách umělkyně. Rodina a tým s lítosti oznamují, že Bonnie včera večer nečekaně zemřela v nemocnici v Portugalsku na následky nemoci, se kterou se léčila. Brzy vydáme další prohlášení, ale prozatím požádáme o soukromí, abychom se mohli vypořádat s touto tragédií. Stojí v prohlášení. Bonnie Tyler. Pojďme zavzpomínat. Jedna z nejkrásnějších písní a ploužáku.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Dovolte mi, abych dneska 9.7. popřál samozřejmě všem kysákům krásné narozeniny, pokud to dneska budete slavit třeba ve společnosti právě naší stanice a mnoho frekvencí, které po republice, ze kterých vysílačů prostě pro vás vysíláme, anebo nás hladíte pěkně přes DAB+, anebo přes apku, prostě všechno nejlepší. Dovolte mi, měl bych tady tři jména, na které bych se chtěl zaměřit. Úctihodný věk a stále se smyslem pro humor. Stále maluje své obrazy František Ringo Čech, 83 let. Pokud jste sledovali Československo má talent, tak Jaroslav Slávik má dneska 52 let. Zdravíme na Slovensko, ale pozor, kdo má dneska nádherné kulaté narozeniny? A podle mě na 70 byste mu to netypli, tak to je Tom Hanks. Pro mě top 5 herců z celého světa. A dovolte mi teďka zavzpomínat na rok 1994, protože tenhle ten film znáte určitě všichni. Forrest Gump a legendární scéna s bomboniérou.
1: Dobrý den. Já jsem Forrest. Forrest Gump. Nechcete bonbon? Já bych jich klidně mohl sníst kila. Moje máma vždycky říkala, život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
0: Tak všechno nejlepší.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Dovolte mi, protože tenhle ten film, to je neuvěřitelná vzpomínka Forrest Gump 1994. Ještě jsem našel tu scénu, jak se zastaví po tom běhu. Kousíček, fakt, omlouvám se, kousíček.
1: Jak už jsem řekl, měl jsem velkou společnost. Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál. To byl asi důvod mýho běhání. Běžel jsem 3 roky, 2 měsíce, 14 dní a 16 hodin.
0: Zastavil se.
2: Ticho, on něco řekne.
0: Nájezd kamery na detail zarostlého Toma.
1: Jsem už unavený. Tak jdu lidi domů.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice a samozřejmě s Kysem vždy na pohodu. Prosím vás, je tam toho opravdu jenom maličko, tak to jsem rád, že se nic velkého teďka ve čtvrtek 9. července na silnicích neděje. D2, 8 km z Lanžhotu na Brno, poruchané vozidlo a je tam osobák, tak ať do toho nevletíte v odstavném pruhu. A pak tady mám 34. Michalovice, okres Havlíčku v Brod, poruchané auto a je to osobák, průjezd se s 10-minutovým zdržením. Za chviličku Ice MC, It's Raining Day. No, mohlo by trošku sprchnout, že jo?

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku dnes máme jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně bude oblačno a ujediněle se mohou objevit přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliet Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců. V programové sekci Horizonty nabídne festival snímek Fatherland od polského režiséra Pavla Pavlikovského. Newyorský soudce rozhodl, že novinářce Karolové může být vyplaceno odškodné skoro 5,8 milionu dolarů, vyplývající z občanskoprávního sporu, ve kterém porota v roce 2023 dospěla k závěru, že nynější prezident Spojených států Donald Trump ženu v roce 1996 sexuálně napadl a když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy. A teď zpátky domů.
5: Tajemné podzemí pod Sněžníkem se dnes mimořádně otevírá veřejnosti. Jeskyně u Jílového na Děčínsku vznikly při průzkumné těžbě fluoritu a běžně nejsou přístupné. Správa jeskyní připravila prohlídky jen v několika termínech. Ta dnešní nabízí 3 časy, ale vstupenky je nutné koupit předem. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejový obránce Libor Hájek se po 3 letech v Pardubicích vrací do Zámoří, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. Dynamo tak vyhovělo jeho žádosti o přerušení stávajícího kontraktu. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
6: Máme tady pravé poledne, tak pokud jste dostali na něco dobrého chuť, berte oběd útokem.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Za malý okamžik letní 90, tak tady opět nastartujeme motory. Až uslyšíte výherní signál, hned volejte 210-323-323. Třetí volající jde do studia, pěkně do éteru live. Dneska se v mistrovství světa ve fotbale

Belgie, 11. Norsko, Anglie a 12.7. tak na to se těším Argentina, Švýcarsko. Tam to mělo ještě s tím Egyptem velkou dohru. Prý to bylo celé zaplacené, podplacené a domluvené, aby Argentina znovu byla mistrem světa. No. Škoda, že se to hraje ve 3 ráno, škoda, ale možná dám si budíka. Tak dneska, Francie, Maroko v 10 večer.

0: Letní 90 Rádia Kiss.
1: Letní 90 na mikrofonu a na telefonu už teďka další posluchač, kterému se podařilo dovolat jako třetí volající. Tak kamaráde, zapomněl jsem úplně to křestní jméno.
2: Peťa, nebo Monster, jo.
1: Monster, jo, jako ten energeťák, jo.
2: No, dá se říct.
1: Jo, taky máš takhle nějaký tři drápy někde vyrytý?
2: Ne, naštěstí ne.
1: Ještě ne. Víš, jako od drahé, že by ti tam udělala nějakou tetovačku, jako...
2: No, ale občas bych to asi potřeboval, ale zatím je to dobrý.
1: Dobře, co ty a dnešek, pěkně čtvrtek, kam pádíš?
2: No, hele, ráno, po 5. hodině jsem se byl na otočku podívat do Prahy, no a teďka do práce a obracím se, no.
1: Jako zpátky?
2: Ano, ano.
1: A do kterých luhů se vracíš?
2: Hele, jsem, dá se říct, že v srdci Šumavy.
1: V srdci Šumavy, tak to nám ještě prozraď, ty Varo, než mi zapne mapa a hlava.
2: Hele, Husinec, jo. Prachatice, Vimper.
1: Dobře, Prachatice, no jo, zdravíme, zdravíme. Tak jo, nějaké speciální přáníčko, komu to bude?
2: Hele, no, všem lidem, kteří jsou nervózní, když někde potkají nějaký kombajn, ať jsou trošku trpěliví, protože jo. My to nemáme taky tak jednoduchý, jak si každý myslí.
1: Já vím. Hele, kombajn, to bych taky chtěl zažít, takový to, jak jedeš, víš, a pěkně před tebou se ten, jak se říká, prosím tě, tomu to, jak to tam se točí dokola?
2: No, žací lišta.
1: Žací lišta, ty brďo. Víš, jakože sedíš, posloucháš rádio a koukáš, jak ty klásky se tam lámou. No, to bych taky chtěl.
2: No, ale je to pěkný, to ne, že ne, ale jak říkám, některý lidi na nás hodně nadávají a...
1: No jo, ale ty se také musíš dostat na to pole, že jo? To prostě musíš přejet, no.
2: Bohužel.
1: A kdybys tam nedojel, tak nebudeme mít co? No chlebíček třeba a rohlíčky. No jo, to se musí. Chlape, díky moc za výběr, rok 1995, Coolio Gangsters Paradise, cena Grammy za nejlepší solový rapový výkon. Chlape, ahoj a ať to taky seče pěkně.
2: Jasně, děkuji vám za taky zdravím Kysáky a mě se, ahoj.
0: Letní 90. Letní 90. Rádia Kiss.
1: Zdravíme všechny kombajny v České republice.

0: No, to se nám hodí. Sunblock, slovíčko slunce tam máme. Meteorologové řekli, kdy se vrátí tropy. Srážek bude minimum. Za chviličku kompletní informace a rozbor. Meteorolog Michal Kavalčík pro Radio Kiss.
1: Na Radio Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kissem a webem klik.cz.
2: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

v tuto chvíli si dáme počasí. Počasí na vlnách Rádia Kiss, protože meteorolog Michal Kavalčík je připraven vám říct, co všechno se tento týden krásně udá. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrací pravé letní počasí. Meteorologové hlásí, že nás čeká hodně slunce, minimum srážek a postupně i tropické teploty. Už v pátek a v sobotu se teploty dostanou až ke 30, v neděli může být až 31 stupňů, v pondělí dokonce 32 stupňů. No to mi teda jako nepřipadá jako nějaké tropické teploty, když jsme tady měli 40. Pršet bude jenom výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě, jinak nás čeká jasno až polojasno, takže ideální počasí na koupaliště, grilování anebo výlet. Takže pozor, tohle je přesně ten typ počasí, kysáci, kdy si ráno říkáte, vezmu si jenom lehkou mikinu a odpoledne litujete, že jste si nevzali rovnou nafukovací bazén na záda a hodně velkou nádrž s vodou. Tak ať to pěkně přežijeme, Right Side Fred.

okna, jenže vedle nich žádné okno nebylo. Jen stěna letadla. Aerolinky tvrdí, že označení u okna znamená jenom umístění sedadla, ne že tam skutečně okénko bude. No, tady si asi nemusíme říkat, že to asi měli napsáno špatně. Soud ale zatím dal zapravdu cestujícím a spor pokračuje. Soud tvrdí, že pokud je v rezervaci a za zaplacení letenky napsáno, že je místo u okýnka, mělo by tam vedle vás to okýnko být.

to, že se nakonec možná dohodnou mimo soudně a částka prý půjde do milionů dolarů. Že jsem si ty letenky taky neschoval, no. Tak jo, teď si připlatíme za okýnko z Drazmus. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: I když tam se asi zpívá dída dída dá, ne, tralalalala. Pojďme na Štěpána, který má nějaké informace z dopravy.
2: Čau lidi, Štěpán, jenom jedna dopravní. Areál Svit, kdo si nevšiml, hoří 34. budova. Policisté už vůbec nepouští do Svitu, takže ani si nedělejte cestu. Jsou evakuované budovy okolo, pošta a tak dále. Jo, tak hodně štěstí a nedýchejte ten smrádek. Čau.
1: Děkujem.
3: Čau, kikisáci, pokud jdete po D8 směr na Prahu, tak si dejte bacha. Tvoří se tady velká kolona, nevím z jakého důvodu, ale už tady asi 10 minut popojíždím. Tak si dejte, prosím, bacha. Tak zatím ahoj.
1: Mm-hmm. A ještě třetí hlasovka od vás.
4: Nazdar, kisáci. Finále si dopravní dohodu. Z Prahy na Tábor, ve směru na Tábor, před Vodnicema auto, s Károu na střeše ve Škarpě, začíná se to pěkně štosovat, právě teď dorazily záchranné složky, dávajte pozor a zvolněte. Ahoj, ještě jsou
1: šťastné kilometricky sem za 4 minuty 13. hodina.

0: KISS počasí.
1: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pražský vrchní soud se na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Nagyové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Zpěvačka v květnu podstoupila akutní operaci střev, po které se její stav zhoršil. Následně ji lékaři uvedli do umělého spánku, z něho se probrala v polovině června a dosud zůstávala na jednotce intenzivní péče. Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech uplynulého století. A teď zpátky domů.
2: Pardubice spustili na svém webu AI pomocníka, který zájemcům hledá informace. Chatbot odpovídá na dotazy o agendách magistrátu, městských službách nebo dění ve městě. Zároveň odkazuje na stránky webu. Služba je ve zkušebním provozu. Podobné nástroje už zavedla i další města na Pardubicku. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Českou čtvrtkařku Lourdes Glorii Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude v pátek v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítinku závodit ještě výškař Jan Štefela, který tady loni skončil druhý. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Michaelem.
3: No, nebudete mi to věřit, ale někdo z týmu Rádia KISS z moderátorů má dneska narozeniny, no tak mu popřejem.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Rádio KISS.
1: Be happy.
4: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

A protože vím, že Míša Dinhová je teďka ještě s dalšími moderátory i s Patrikem na Ibize a jdou zítra na Davida Guettu. Chápete to? Oni normálně uvidí Davida Guettu live, takhle si budou moci na něho šáhnout. Tak mi dovolte, abych Míše poslal za všechny kolegy a moderátory Rádia Kiss přání k narozeninám. Hlavně, Míšo, ať ti nikdy nedojde energie, káva, úsměv ani trpělivost s námi ostatními. Ty víš, s náma je to občas někdy těžké. A ať se ti vyhýbají všechny falešné tóny, pondělní rána i dopravní kolony. Hodně zdravíčka, tohle je pro tebe. David Guetta, remix, Usher a zítra ho vidí Míša live. Chci selfiečko, Míšo, a zdravici pro Radio Kiss. Jestli to nedovezeš, nevracej se.

Tak já se chci omluvit Míše Dyňhové, prosím vás, ona má narozeniny, ale prý jsem tu číslovku trošku poplet, jo? Ona nemá 22, ale 35 nebo tak nějak. No, prosím vás, všechno zjistíte na jejím Instagramu Míša Dyňhová nebo Michaela Dyňhová. Taky tam něco pošlete pěkného do zpráv, jo? Kytičky, šampáňo, skleničky a popřejte jí všechno nejlepší. Myslím si, že na Ibize, kde teďka odpočívá asi po včerejší kalbě, bude mít velkou radost, že na všechny zprávy bude muset odpovídat. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

nějaké novinky, kysáci, ohledně Apple. Apple chystá novou generaci systému iPad OS a jednou z největších novinek bude asi na podzim výrazně přepracovaná práce s okny aplikací. iPad se díky tomu opět o něco více přiblížil klasickému počítači a uživatelům nabídne pohodlnější multitasking a lepší organizaci práce. Nový systém umožní flexibilněji měnit velikost oken, snadněji je přesouvat po obrazovce a pracovat s více aplikacemi současně. Apple zároveň zachová jednoduché ovládání, které je pro iPad typické, takže změny mají být přínosem nejenom pro zkušenější uživatele, ale i pro ty, kteří tablet používají hlavně pro běžnou práci nebo studium. Musím se přiznat, že já mám doma ještě takový ten malý iPad. No kolik to může mít? Možná 10 let? Jako funguje to pořád? Pořád to jde nabít, ani jednou mi to nespadlo, mám to v takovém tom koženém obalu a jak to zakryjete i takovou tou skládačkou? No nesmrtelný výrobek, no. Akorát se mi doma teda na tom práší, no. Ale jednou to určitě bude mít velkou cenu, Michale.

Našel jsem tady teďka ke sáci jednu nejnovější studii, která nám radí a našla takových 7 osvědčených pravidel, co máme dělat pro šťastné partnerství. Tak jestli teďka máte minutku čas, máte tušku a papír, tak si prosím pište. Můžete to prostě doma zavést, vyzkoušet a dát mi pak vědět, zdali to zabralo a zdali to funguje. 7 pravidel pro šťastné partnerství. 1. Nikdy si neděláme legraci o rozvodu. Jistota, že tu ten druhý zůstane, je základ, na kterém stavíme všechno ostatní. 2. V hádce nepoužíváme slova ty vždycky, ty nikdy. Bojujeme s problémem, ne s tím druhým. Tahle slova neřeší nic, jen ničí důvěru. 3. pravidlo. Snažíme se, aby pusa trvala déle než 1 vteřinu. Vteřinovou pusu mnohdy ani nezaregistrujeme. Delší pusa nám pomáhá být v tom přítomní. 4. pravidlo. Nikdy nesnižujeme druhého před ostatními. Před světem stojíme na stejné straně, i když doma zrovna spolu v něčem nesouhlasíme. 5. pravidlo. Nejdeme spát pohádaní. Vztah nezabije hádka, ale prázdno mezi hádkami. To je naprostá pravda. 6. pravidlo pro šťastné partnerství. Nikdy nerozhodujeme důležité věci sami, i když bychom mohli. Respekt k partnerce znamená či k partnerovi, že jí nebo ho bereš jako rovnocenou nebo rovnoceného, ne jako tu, co se to dozví později. A 7. pravidlo 5:1. Snažíme se jednu negativní interakci mít aspoň na jednu negativní interakci mít aspoň 5 pozitivních, protože maličkosti tvoří vztah. Stihli jste si to napsat, jo? Tak držím palce. Kiss Radio Kiss.

0: Za malý okamžik už odpolední jump, opět se na vás těší naše Magdička, tak si to užijte až do 18. hodiny. Já se na vás budu těšit zítra pěkně v pátek úderem 10. hodiny.
1: Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, kysáci, pojďme na dopravní informace. Honza má zprávu.
2: Takže informace, D8, směr do Prahy, příjezd do Prahy, stojí to tam, je tam malá bouračka, spíš se jenom pohladili.
1: Děkujeme moc krát. Jedna nehoda je na dálnici D48 ve směru na Olomouce 33. kilometr. A pojďme do našich měst. Bouralo se v Liberci v ulici U Hájovny. Jedna dopravní nehoda je i v Mělníku v ulici Dobrovského. A dvě dopravní nehody, na ně teďka koukám, jsou v Praze v ulici Bramboříková a taky v ulici Kostelecká. Tak buďte opatrní a startuje odpolední jump.

0: goes. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 20 až 26 stupni Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zdražily o desítky haléřů. Zdražování tak proti předchozímu týdnu zrychlilo. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 stoupla v průměru o 40 haléřů na 39,40 za litr a cena nafty o 32 haléřů na 35 korun 71 haléřů. Nikoli touha po ekologickém chování nebo snaha ušetřit na provozních nákladech, ale design je tím hlavním důvodem, proč si pořídili elektromobil. Alespoň tak to tvrdí britští majitelé Renaultu s čistě elektrickým pohonem, kteří se zúčastnili průzkumu, který zorganizovalo britské zastoupení francouzské značky. A teď zpátky domů.
5: Město Hořice na Jičínsku před pár dny otevřelo druhou část cyklistických trailů na severním úbočí Hořického chlumu. Nabízí 3 trasy o celkové délce zhruba 3 kilometry a i s první etapou, kterou 9000 město otevřelo v květnu 2024, mají trasy téměř 7 kilometrů. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v LA má výkop v 21 hodin. Tolik zprávy na KISSu a Blanka Holoubková.
6: Woo! 14. hodina je tady, odpolední jumpa za mikrofonem opět Magda Vronková. Kysáci, pojďme to společně hezky rozjet.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a taky odpolední Jump opět dneska jenom se mnou, s Magdou Vronkovou. No a kysáci, tentokrát, nebo dneska, se slyšíme naposledy. Jako ne úplně naposledy v životě, ale naposledy v tomto týdnu, protože já zítra frčím na dovolenou a zítra mě tady v odpoledním Jumpu zastoupí někdo jiný. A pokud budete bedlivě sledovat sociální sítě Radia Kiss, tak možná už teďka i tušíte, kdo že to zítra bude. 100% si to ale užijete a my si společně za chviličku užijeme taky Kiss hit v jedné vteřině. Už to tady mám pro vás nachystaný, takže volume doprava, ať o tu ukázku nepřijdete. Za chviličku si to dáme a kysáci budete hádat zase vy. Tak jo, startuje odpoledne na Kissu s odpoledním jumpem.
1: Odpolední jump. Odpolední jump. Každé všední odpoledne
2: od 2 do 6
1: na Kissu.

0: V jedné vteřině.
1: A na tuhletu rubriku jsem se dneska obzvlášť těšila, protože za poslední dva dny, kdy jsme si to kysáci takhle vyzkoušeli mezi sebou, to znamená, že já vám zadávám songa, vy hádáte, tak se nám to krásně povedlo. První den to teda byla smršť těch hlasovek, včera už to bylo trošičku složitější, přece jenom jste mě ale trumfli, protože jste to věděli naprosto správně. Dneska pro vás mám připravený song z roku 1984. Bude to německá skupina, která vznikla ale v roce 1982 a jméno si zvolila podle jednoho francouzského filmu. Více indicí už vám dávat nebudu, protože tuším, že bych prozradila moc. Nicméně kysáci, připravit mobilní telefony a hlavně v nich teda staženou aplikaci Rádia Kiss, přes kterou budete posílat hlasovky, cože je tohleto za Kiss hit v jedné vteřině. Už víte? Už víte? Dáme si to ještě jednou. A ještě do třetice. Tak jo, kysáci, teď už je to jenom na vás. Posílejte.

0: Hystip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. V neděli od 11 hodin dopoledne s Martinem Hovorkou.
1: V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění? Proč je výhodné si ho sjednat a na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí? To si povíme s Leonou Živnůstkovou, produktovou manažerkou Partners Banky. Nalaďte si Rádio KIS v neděli v 11 hodin dopoledne.
0: KIS Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Už tento víkend na Rádio KIS.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: Je to sotva pár minut, kysáci, co jsem vám tady pouštěla Kiss Hit v jedné vteřině, tedy ukázku Kiss Hitu v jedné vteřině. Byla jsem hodně zvědavá, jak si s tím tentokrát poradíte. No ale samozřejmě dalo se to čekat, vy jste prostě naprosto bombastický. Tu hudební paměť a tu knihovnu máte teda obrovskou. A co, že jste to teda měli hádat vůbec za ukázku? Jo, je to notoricky známý, ale pozor, jsou tady tací, kteří se nám bohužel tentokrát netrefili. Maras.
2: Čau Magdo, to byl určitě Michael Jackson.
1: Michael Jackson to nebyl, Katka.
3: Magdi, přece to je jenom Modern Talking, ne? Ahoj, Katka.
1: Modern Talking to taky není, ale úplně první nám poslal hlasovku dneska Petr a schválně, co říká ten?
4: Určitě vím, Alphaville.
1: Aha, Michal.
5: Je to Alphaville, užívejte léto.
1: Já myslím, že ale úplně nejtrefnější hlasovku nám poslal Jarda.
6: Tady Jarda, je to Alphaville skupina. To jsem poznal.
1: Jardo, já si myslím, že líp bych to asi taky ani neinterpretovala. Byly to Alphaville a taky pecká Sounds Like a Melody. Samozřejmě velký hit od téhletý skupiny, no a je z roku 1984, kysáci. Já jsem se narodila téměř až o 10 let později. Je to možný, jak ten čas letí, ale jste skvělí, poznali jste to. Naprostá paráda, díky za to.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.
7: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Ladíte Radio Kiss a věřím, že jsou tady tací z vás, kteří vlastníte třeba i baráček, nebo alespoň byt a tak dále. No a hlavně určitě, kysáci, jste případně i pojištění. Jo, proti požáru, proti, já nevím, nějakým různým živlům, proti něčemu se tam z něco zničí, proti lidský blbosti, to je třeba kvůli mně, pokud já bych přišla na návštěvu, tak pokud bych vám něco zničila, protože na to já jsem expert, na co šáhnu, to zničím, ale proti komu nejste pojištění? Kdo by vám případně mohl váš příbytek zlikvidovat? Tak to je, prosím vás, šnek. Je to tak? Taková šance, že vám barák vypálí zrovna šnek, není úplně moc velká, ale bohužel tady ta šance je. Stalo se to teďka v Horním Maršově, kde začala hořet rozvodová skříň u roubenky. Hasiči potom zjistili, že za požárem stál elektrický zkrat, který způsobil šnek. No, jako šnek to asi úplně nepřežil, podle mě tam je přiškvařený ještě doteďka, nicméně. Říkám si, víš, jako už tam ten šnek leze, říká si, tyjo, tak kde by se mi dneska jako dobře spalo? Hele, tady je to takový teplejší, trošku to tady bliká, tak to vyzkoušíme. No, takže pozor, kysáci, tohle je ponaučení, abyste si nechali pojistit snad úplně všechno dneska proti čemukoliv, protože šance, že zrovna vám se stane něco podobného, je poměrně, no, šance tam prostě je. Mně by se to určitě stát mohlo, jo? Tak bacha na šneky. Jump. Odpolední jump.

0: nejlepší.
1: Od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. What's going on?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, po hodince opět mám dopravní informace, pojďme na to mrknout. Bouralo se v našich městech, teď se podíváme spolu do Českých Budějovic, protože tam je nehoda v ulici Strakonická. Jedna dopravní nehoda je bohužel také ale v Ústí nad Labem, tam se bouralo v ulici Brněnská. No a vydáme se teďka k nám ještě do hlavního města, do Prahy. Tady je totiž dopravní nehoda v Letenském tunelu, tak si na to dávejte určitě pozor. Kysáci, pokud i vy máte nějaké informace o dopravní situaci, tak neváhejte, určitě nám posílejte hlasovky, budeme za ně rádi. Já ale doufám, že nebudou tolik potřeba. No a my jdeme do další hodinky.

0: KISS počasí.
1: Napříč republikou je jasná až polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu na 68 445 tun z loňských 146 243 tun. V porovnání s průměrem posledních pěti let sklizeň propadne o 44%. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Novinářům to řekl jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. A teď zpátky domů.
2: Státní podnik Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích. Návrh budovy vzešel v roce 2023 z architektonické soutěže. Stavbu za zhruba 690 milionů bez DPH plánuje firma zahájit na podzim letošního roku. Nové provozní středisko zlepší zázemí pro zaměstnance i správu vodních toků v regionu.
0: Sport.
1: Šéf rozhodčích Mezinárodní federace FIFA Pierluigi Collina obhajoval verdikty sudích při vítězství Argentiny 3-2 nad Egyptem v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Obvinění ze zaujatosti odmítl a prohlásil, že rozhodčí jednali zcela nezávisle. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy moc děkujeme, teď už je tam připravený Bobo. DJ Bobo na KISSu, zdraví Magda Vronková.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Ladíte Rádio Kiss, krátce po 15. hodině odpolední jump s Magdou Vronkovou teďka pokračuje samozřejmě dál. Přiznám se, kysáci, já jsem nikdy nebyla úplně takovej ten lovec autogramů, jo, že když někdo pobíhal někde, někdo slavnej, takže bych se za ním okamžitě vydala, chtěla jeho autogram nebo nedej bože fotku. Úplně mezi tyhle ty fajnšmekry nepatřím. Nicméně jeden autogram mám od známé osobnosti a to je Jared Leto, což je vlastně americký zpěvák a taky výborný herec, dokonce Oscarovej. A nejde o to, že mám jeho autogram, ale spíš kde a co, nebo kam a co mi podepsal. Ne, žádný terno to není, byl to obyčejný lístek na koncert. Proč o tom teďka mluvím? Mě totiž zajímá, kysáci, kdy a co a jak jste si nechali někdy něco podepsat od třeba někoho známýho, neznámýho, jak je vám libo. Já mám totiž jeden tady případ slavný zpěvačky, o tom si řekneme za chviličku, ale chtěla bych to takhle nakombinovat i s váma, pokud vy máte nějakou zajímavou historku, co zajímavého jste si nechali kdy podepsat. Tak jo, teď už ale pouštíme Calvin Harris a taky How Deep Is Your Love na Kissu, další muzika právě teď.

0: A kam nebo co jste si kysáci nechali kdy podepsat? Tak tohle byla otázka, kterou jsem vám položila před pár minutkama. Proč ale? Teď jsem se totiž dočetla, že nedávno zpěvačka Halsey omylem podepsala fanouškovi cestovní pas. Nevím, jak to funguje, jestli je ten cestovní pas ještě funkční nebo ne, jestli mu to jako vezmou třeba potom, když bude někam cestovat. Nicméně ona sama z toho byla překvapená, říkala mu, prosím tě, příště takovýhle věci nedělej, ale jinak tě miluju. No, já jsem se vás ptala, co jste si kdy nechali někde podepsat a mám tady od vás hlasovky a Aleš má takovou příhodu, která se vlastně vztahuje i k teďka letošnímu mistrovství světa ve fotbale.
1: No čo, Magdo, Aleš z Magdo z Kovochiltu, když se vraceli fotbalisti v roce 2004 z Portugalska, kde jsem byl teda mimo jiné taky, tak na letišti v Praze na terminálu jich Pavel Nedvěd rozdal 4 podpisy a jeden z nich dal mě na bílej dres, ale ten dres není můj, ten je mojí segry, takže můj je podpis Pavla Nedvěda a podpis adres je segry, takže takhle nějak, no, měj se hezky, ahoj.
0: Hezky, ty brďo, no tak to by mě zajímalo, jak to budete potom řešit při dědickém řízení, nebo tak. Každopádně skvělá historka. Honza má pro nás taky historku.
2: Já mám podepsaný snapback, shield teda přesněji, od Proteuse, potom miniaturní paličku od Miloše Majera, bubeníka Dimitri, a potom ještě klasické paličky, co jsou v plné velikosti od Edy Štěpánka, který taky v Dimitri hrál a ty hraje v kapele Černá. Trošku se to tenký znehodí, ale to je tak jediný, co mám podepsanýho.
0: Čověče, krásný, hezky to sbíráš, Honzo. No a Renata?
3: Já jsem profesionální kouzelnice a tak byl můj sen dostat se do Las Vegas. A jak jinak, než že jsem se potkala s Davidem Copperfieldem a David mě podepsal karty. Je to několik balíčků karet, ale jiní kouzelníci se mě podepisovali třeba i na prsa, tak to je můj zážitek. Zdravím, ahoj Renata.
0: Čověče, Renato, mě by zajímalo, jestli jsou to potom třeba ty prsa zázračně nějak jako vylepšený po takovém podepisování, nicméně kysáci. Vy už budete mít příležitost získat nějaký ty parádní podpisy a to příští sobotu 18. července, kdy se společně vidíme na Máchově jezeře. No a pokud budete chtít, tak se můžeme podepsat my vám nebo vy nám, prostě hlavně, ať se tam vidíme spolu. Tak jo, zatím.
4: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s Kissem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Do světa tenisu se teďka v tuhletu chvíli kysáci podíváme, protože samozřejmě pomaličko, ale jistě finišuje Wimbledon. Je to tak největší tenisový svátek a pozor, naše Karolína Muchová v něm v tuhletu chvíli dominuje. Je v semifinále, takže budeme držet samozřejmě kysáci palce, aby se do toho finále dostala. V prvním setu se jí to docela povedlo, zvítězila nad svojí soupeřkou Gaufovou 6-2 a teď už v tuhletu chvíli probíhá set druhý. No, tam to vypadá zatím všelijak, nicméně kysáci. Já už tohleto dávám pryč, tyhle ty informace, protože ten zápas nesleduju od začátku a mám strach, že pokud se na to budu dívat dál, tak to přinese smůlu. Jsem hrozně pověrčivá. Nicméně, jestliže vy máte šanci Karolíně Muchový fandit, tak určitě pořádně, protože co si budeme povídat, bylo by přece jenom strašně, ale opravdu strašně fajn, kdyby jsme měli ve finále další Češku. Tak jo, Karolíno, do toho!
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Slyšíte to naprosto správně, každé všední ráno, od pondělí do pátku, včetně samozřejmě svátku. Dneska, nebo co dneska, celý tento týden má na starosti tuhletu soutěž Martin Hovorka a musím se teda přiznat, že se chlapcovi docela daří, má docela šikovný ručičky. Jo, je to tak. Kolik dneska hodil Romanovi?
2: Teď se rozhodne, o kolik dnes budeš bohatší. Romane! 4 000 korun, protože padla čtyřka.
3: To je krásný čtvrtek, děkuju.
1: Přesně tak, 4 000 korun ve čtvrtek ráno. No, jestli bude 5 000 korun zítra v pátek ráno, a nebo padne šestka a bude tam tisícovka navíc, to znamená 7 000 v 7 hodin ráno. To už je ve hvězdách a hlavně taky ve vás, kysáci, protože vy v 7 hodin ráno zvednete telefon, vytočíte telefonní číslo 210 323 323 a pokud se dovoláte jako třetí, tak už jenom v klídku sedíte a doufáte v to nejvyšší čísličko. Já vám přeju hodně štěstí. Zase zítra v 7.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme spolu na dopravní informace, Kysáci. Mám toho pro vás celkem dost. Začneme s dálnicí D10. Tam jsou dvě dopravní nehody. Obojí je tedy ve směru na Prahu. Jedna dopravní nehoda je na kilometru 31. a hned druhá potom je na kilometru 39. Tak na to si dávejte určitě pozor. Bouralo se ale také v Ústí nad Labem v ulici Stroupežnického a stále probíhající nehoda v Praze Letenské náměstí. Tak hlavně buďte na sebe opatrní. Pokud máte i vy zprávy o dopravní situaci, tak se neváhejte s náma o to podělit.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvapark v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss počasí.
4: V pátek bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budeme mít mezi 23 až 29 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Hasiči od rána likvidují rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes odpoledne se postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Ani v jednom případě nikdo neutrpěl zranění. Lidé uvnitř nebyli. Požár hasiči stále nemají pod kontrolou. Německo se s vládou USA dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území. Dnes to řekl kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska. A teď zpátky domů.
5: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra i o prázdninách. Ještě zítra se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu je zavedena náhradní autobusová doprava. Tak kopíruje trasu metra a označena je XC. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas 68 991 diváků a podle agentury DPA je už před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Magdou.
6: Šestnáctá hodina nám odbyla, kysáci, společný odpolední jump pokračuje dál, tak jdeme na to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 10 minut po 16. hodině, za mikrofonem zdraví Magda Vronková. Nevím, jestli jste kysáci příznivcema těch velkých veder, který už jsme tady zaznamenali a bohužel, který nás ještě prý údajně čekají. Pokud ale ne, pokud byste se nejraději šli nebo jeli někam schladit, tak já vás teďka asi pošlu na Slovensko. Protože, přátelé, v Tatrách sněží. Ano, není to žádná tady odpolední kachna, kterou jsem si tady snad vymyslela nebo něco podobného. Ne, je to skutečně informace, která na mě teďka před chvílí vyskočila. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i Česko, proudí do střední Evropy studený vzduch a na Slovensku díky tomu dokonce sněží. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Čoče, nevím, jestli to bude úplně na lyžovačku, to asi ne, ale kdybyste chtěli trošičku schladit, tak do Tater můžete klidně vyrazit, je to přece jenom kousek, jak pro koho. Nicméně další vlna veder nás čeká, já se ale na to těším třeba už právě na příští sobotu 18. července, kdy se společně uvidíme na Máchově jezeře. Pokud budou vedra, tak se tam můžeme přece jenom všichni pěkně smučit. Co říkáte? Další muzika na Radio Kiss už připravená 24/7 a Take Me Away.
1: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss. Take me away.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Kysáci, a tuhletu příležitost budete mít už pouze a jenom zítra, protože celý tento týden od pondělí do pátku jsme po 9. hodině rozdávali tankovací kartu v hodnotě 5000 korun od webu klik.cz. Nebo takhle, rozdávali, vy samozřejmě musíte nejdříve vyhrát. No a zítra je právě už ta poslední příležitost, jelikož zítra je pátek. Vy se ještě stále můžete na tuhletu soutěž připravit, a to tak, že zadáte do internetového vyhledávače klik.cz/chor. A tam jsou všechny odpovědi na chystané soutěžní otázky. Takže máte určitě šanci, jak se ještě zítra týhletý soutěže zúčastnit. No a nezapomeňte na to, že soutěž proběhne mezi 9. a 10. hodinou, a to s Martinem Hovorkou. Takže ještě zítra tankovací karta v hodnotě 5000 korun od webu klik.cz. Já vám držím palce.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Prázdniny jsou tady.
0: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ladíte Radio Kiss a já už vám teďka v tuto chvíli můžu prozradit jednu věc, a to, že zítra už tady nebudu kysáci, zítra už já se totiž chystám na dovolenou. Tentokrát vyrážím do Říma, máme vlastně vůbec takový poznávací rok s mým partnerem, nicméně vím, že třeba spousta z vás taky určitě někde na dovče a spousta z vás třeba vyráží ještě i letos do Egypta. No a právě o Egyptě bude za malou chvíli řeč, protože jsem se právě teď dozvěděla jednu zajímavost, kterou vy byste tam případně mohli už teďka navštívit. Nejsou to pyramidy, není to Luxor, prostě nejsou to tyhle ty klasické egyptské památky, ale je to jedna novinka, která spatřilo světlo světa teď vlastně 4. července a je to opravdový světový unikát, takže vydržte určitě poslouchat dál odpolední Jump, protože za chviličku si k tomu řekneme víc.
1: Jump, Jump, odpolední Jump.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Vydáme se teďka společně do Egypta, protože 4. července 2026, což bylo teďka nedávno, co si budeme povídat, spatřilo světlo světa jedno obrovitánské monstrum. A to je, prosím vás, obranná budova, která je snad větší než Pentagon. Podle egyptských představitelů je celý komplex svojí rozlohou opravdu větší než Pentagon a otevření tak přesouvá jednu z nejdůležitějších vojenských institucí země do nově budovaného administrativního centra, které má sloužit jako hlavní sídlo státní správy. Já teda to zmiňuji tady jenom proto, protože vlastně, když jsem to viděla na té fotografii, a nemůžu vám to tady úplně takhle skrz rádio zprostředkovat, nicméně nevypadá to vůbec jako nějaká budova, jako, která tomuhle tomu účelu má sloužit. Spíš mi to připomíná takový ty luxusní budovy, který můžete vidět ve Spojených arabských emirátech, jako je třeba Abu Dhabi nebo samozřejmě Dubaj. Nicméně je to určitě zajímavý, pokud budete v Egyptě, pojedete třeba okolo, tak se na to určitě mrkněte. Za mě ale furt ty pyramidy jsou lepší, jo, i ta Sfinga je taková fajnová. Každopádně pokud máte cestu do Egypta, máte tam naplánovanou dovolenou, tak si Kysáci pořádně vychutnejte se vším všudy. Vůbec celý léto, co? Hlavně s rádiem Kys.
1: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kysu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady opět po hodince dopravní informace, kysáci. No, není to úplně slavný, tak jdeme na to. David má pro nás dvě zprávy.
2: Dámy a pánové, pokud jedete z Prahy, z Pardubic nebo od Hradce, tak Štěrboholská spojka stojí. K Barandovu nahoru do kopce mění semafor, takže kolona až víte kam. A Pražský okruh na Plzeň taky stojí, teda skoro, jede se krokem.
1: David, ještě jednou.
2: No a teda ještě Pražský okruh směrem od Plzně, od Chomutova do centra taky stojí. A kolona na D5 směr Pražský okruh taky to tam stojí.
1: Davide, děkujeme moc krát. Já mám pro vás zprávu z D1 o celkem třech nehodách. Jedna je na kilometru 9. ve směru na Brno. Bouralo se ale na D1 také ve směru na Ostravu. To je 202. kilometr. A ve směru na Prahu na D1 je taky nehoda. Tam je to na kilometru 158. Jedna dopravní nehoda je i přímo v Praze a to je v ulici Vrchlického. Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: Rádio Kiss počasí.
1: V pátek bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budeme mít mezi 23 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, v pátek vzrostou o desítky haléřů. Benzín oproti dnešku zdraží o 27 haléřů na 41,70 za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 48 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů více než dnes. Nafta se tak po několika týdnech vrátí nad hranici 38 korun. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo na sociální síti X. Vlna veder, která nedávno zasáhla Evropu, si v Německu od poloviny června vyžádala životy přibližně 5100 lidí. Už v polovině roku tak počet obětí přesahuje hodnotu za celé předchozí roky. Meteorologická služba Evropské unie Copernicus uvedla, že letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. A teď zpátky domů.
2: Teplice rozšiřují platnost vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech. Nově se vztahuje také na oblast před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové, a na část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Cílem je přispět k dodržování pořádku. Z Teplic Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Belgie vyzve Španělsko. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v LA má výkop v 21 hodin. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
3: A další hodinku na Kisu pro vás připravuje Magda Vronková. Odpolední jump, ještě jednu hodinku společně kysáci.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Takhle zní léto na rádiu Kiss.

0: 17 hodin, 8 minut a nějaká ta vteřinka samozřejmě navíc, kysáci. Já jsem ještě zapomněla dneska úplně pozdravit všechny drahoslavy a taky drahuše, protože máte svůj den, máte dneska svůj svátek, tak to pořádně oslavte. No a taky ještě důležitá informace, že my se dneska tento týden, kysáci, slyšíme naposledy. Ano, je to tak, taky si beru dovolenou, Radek tam ještě pořád je. Ale zítra odpolední jump samozřejmě pokračuje a kdo nás dva tady vystřídá, tak to ještě chviličku možná necháme ve hvězdách. My už to samozřejmě víme a vy si to taky, nebojte se, brzo dozvíte. Co se taky ale brzo dozvíte, je zase nějaká ta novinka nebo vejšplecht v naší rubrice Víte, že. Takže už za pár minut, ale předtím si pojďme dát ještě nějakou muziku. Co třeba takhle Jennifer Lopez a Pitbull, Dance Again.
1: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. Šim, šim,

0: Víte že?
1: Je to tak, je tady naše rubrika Víte že, kde se dozvídáte nejrůznější zajímavosti, co kde jsme vyštrachali takzvaně na internetu, co na nás kde vykouklo, nebo případně nám i třeba někdo sdělil. Já tady mám jednu novinku právě z jednoho serveru na internetu, který říká, víte že nová studie prokazuje, že muži jsou častěji zlatokopové než ženy zlatokopky. Nechám to chvilku takhle doznít, jo, aby se vám to trošičku zarylo do hlavy. Každopádně, prosím vás, kysáci, jsou samozřejmě věci, které nacházíme dnes a denně na internetu. Spousta z toho jsou nesmysly, ale tady v tomhletom případě si lámu hlavu jako tím, že proč je to jako nějaká novinka, nebo to se snad jako neví, nebo co, vždyť já když jako si vybavím zlatokopy, jo, to znamená ti, kteří hledali zlato, rýžovali takzvaně zlato a tak dále, tak jsou takovou většinou chlapi, ne? Rýžovaní zlata a tak dále. Nebo se možná úplně pletu, možná jsem to celý pomotala dohromady. Každopádně si myslím, že je to nesmysl. Co?
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. V neděli od 11 hodin dopoledne s Martinem Hovorkou.
1: V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění? Proč je výhodné si ho sjednat a na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí? To si povíme s Leonou Živnůstkovou, produktovou manažerkou Partners Banky. Nalaďte si Radio Kiss v neděli v 11 hodin dopoledne.
0: Kiss Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Už tento víkend na Radio Kiss. I might never be night and shine an armor. I might never be the one you take home to mother.

0: 17 hodin 42 minut a 33 vteřin, pokud by se náhodou sebe neměli žádný hodinky, tak abyste věděli, jaký že je to přesný čas. Kysáci, tak je to ale čas, kdy odpolední jump se nachýlil ke svému konci a v podstatě pro mě i celý tento týdenní odpolední jump. Já jsem strašně moc ráda, že jste byli se mnou, že jste poslouchali. Užili jsme si to takhle vlastně v podstatě, když to vezmu jakoby ve dvou, to znamená já a vy, 100 tisíce prostě kysáků. Díky moc a zítra odpolední jump samozřejmě pokračuje. Já vám můžu teďka sdělit, že zítra si ho vezme na starosti Vojta Sklenář. Tak si to s ním pořádně užijte a každopádně užijte si i dnešní večerní juboxy, protože ty startují už za pár minut. Máte-li nějaký hudební přání, Vojtovi pošlete hlasovku nebo mu zavolejte přímo do studia, však už to všichni moc dobře znáte. No a my se, kysáci, uslyšíme v podstatě až za 14 dnů. Tak jo, pokud máte před sebou dovču nebo právě na dovče jste, tak si to pořádně užijte a hlavně mějte ještě pohodový večer. Ahoj!
1: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá před 6 večer na silnicích? No, pojďme se na to podívat. Kde se zdržíte, je D1. Pokud máte namířeno na Brno, tak menší zdržení nejdřív mezi 9. až 13. potom mezi 20. až 25. kilometrem. Pak se ještě zdržíte mezi 180. až 185. a ještě mezi 199. až 204. kilometrem. Ve směru na Brno je zdržení i na D2, menší před příjezdem do Brna, ale ve směru na Břeclav taky malé zdržení mezi 15. až 17. kilometrem. Zdržíte se taky například na hlavním tahu, máte-li namířeno z Prahy směr České Budějovice, tak u Benešova. Zdržení na D8 před příjezdem do Prahy a před příjezdem do Prahy se zdržíte i na D5, a to od kilometru 8. No a na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 22. a 19. kilometrem. A kde je taky zdržení, ještě je D10 ve směru Praha mezi 40. 4. až 40. kilometrem.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: V pátek bude jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budeme mít mezi 23 až 29 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Prezident Petr Pavel dnes s manželkou Evou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary navštívil projekci filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej. Večer čeká hlavu státu setkání s českými filmaři. Před Městským divadlem Pavla za velkého zájmu médií přivítala delegace festivalu v čele s jeho výkonným ředitelem Krištofem Muchou. Prezident Pavel navštěvuje Karlovarský festival opakovaně. Na koupaliště jen s občankou nebo za mnohem vyšší cenu. Nedávná vedra prověřila nejen trpělivost a odolnost lidí, ale také koupaliště. I na Slovensku museli provozovatelé řešit konflikty, krádeže a nevhodné chování návštěvníků. Výsledkem jsou nová opatření. V Kežmarku rozhoduje trvalý pobyt, jinde si připlatíte. A teď zpátky domů.
4: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra i o prázdninách. Ještě zítra se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu je zavedena náhradní autobusová doprava. Tak kopíruje trasu metra a označena je XC. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Biker Ondřej Cink kvůli problémům s kolenem z minulého světového poháru vynechá na dalším pokračování elitního seriálu v Andoře závod v short tracku. Zda 35-letý vítěz loňského pohárového závodu v Leogangu nastoupí alespoň v neděli do cross country, není jisté. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
5: A to znamená, že je tady jukebox, takže budete vybírat do 10. večerní. Krásný čtvrtek přeju teď Marka Prince Teljou.
6: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Ani ve čtvrtek nevynecháme večerní jukebox. Tak vám všem ještě jednou hezký večer s jukeboxem, který nám odstartoval a končit bude až v 10 večer. Do té doby je to na vás, do té doby je volná naše studiová linka s číslem 210-323-323. Tak kdo se dovoláte, tomu zahraju a taky zahraju vám, kteří máte naší aplikaci v mobilu a pošlete mi hlasovku a Martin to takzvaně odšpuntuje.
1: Já tě zdravím, Vojto. Prosím tě, šoupneš tam Araše pro všechny kysáky. Díky moc.
0: Takže Araš je jakožto první muzika podle někoho z vás, konkrétně podle Martina. Jaká bude ta druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá a tak dále a tak dále. No slyšeli jste před chvilkou, jak se do jukeboxu dostat, tak se těším.

0: Kiss. 210-323-323 linka do našeho studia a linka, na které je teď Luboš. Tak já tě vítám v našem éteru. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Luboš mi prozradil, že chystal večeři před chvilkou, tak co jsi dělal dobrýho, prosím tě?
1: Čínu.
0: Čínu?
1: Jasně, s americkýma bramborama.
0: Už je spapaná, nebo...
1: Ne, to je pro manželku, protože má odpolední, tak aby měla co k papání.
0: Takže až dorazí z odpolední, tak bude mít vymazlenou Čínu od tebe.
1: Přesně tak.
0: Tyjo, to se má těšit na co?
1: No, musí.
0: Na tebe a na Čínu ještě. Ještě na někoho se bude těšit, Luboši.
1: Ne, na nikoho.
0: A teď na písničku ještě, že jo?
1: A jo, na písničku, kterou jich pustíme.
0: Na mě nečekej si vybral od Verony, takže pro tvojí milou.
1: Manželku, Žanetku, pro všechny kysáky a pro celý Rádio Kiss.
0: Tak jo, my moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Čtvrtek večer, trávíte ho s Kysem, díky moc za to. Zítra už pátek a zítra máte poslední šanci, milí kysáci, vyhrát tankování gratis.
1: Na rádiu Kiss rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku. A natankujte s Kysem a webem klik.cz.
2: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Posloucháte taky za námi song Takata, song, který myslím si, že neodmyslitelně patří k létu. No a co se týká letních songů, tak budem v tom pokračovat teď s Romanem.
1: Ahoj Vojto, když máme to léto v plném proudu, tak jsem si říkal, jestli bychom si nemohli pustit nějakou opravdu letní klasiku. Napadá mě třeba buď Marcel Romanov a I love you, do you want me, anebo Peter Andre a Mysterious Girl. No a bylo by to asi pro všechny, kdo mají tohleto rádi. Dík, čau.
0: Mám rád, když si můžu vybrat buď jedno nebo druhý a většinou dávám na to, co člověk řekne jako první, takže Romane, Marcel Romanov a Lobo teď připraven. Taky mám zahrát pro holoubky ke grilování od Nadi a taky zahrajeme do Chorvatska a to Petrovi a Míše, protože prý po hodně dlouhé době jsou bez dětí. No tak užívejte samozřejmě o 106.

210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss. Scatman's World.

0: Taky se nám dohrává Scatman John a jeho Scatman's World. Vy posloucháte Jukebox, takže si můžete nechat zahrát nějakou tu píseň. Teď zahraju Mirkovi, který je na telefonu. Mirku, čau.
1: Čau, čau.
0: No ale nezahraju tobě, já to už vím, že ty to chceš někomu jinému poslat.
1: No jasně, mýmu andělkovi na zahradu, ať to nepřehání s tou prací, ať si kouká víc do bazénu, i když pro ně je to prej studený. A těm mým pěti chlupatým dětkám, co tam pobíhají po zahradě.
0: Takže tvoje milá místo, aby odpočívala, tak prostě maká na zahradě.
1: Jasný, jo, furt a neustále. No, no.
0: A prosím tebe, kolik má bazén, že je studený pro ní jen tak jako...
1: 25 třeba.
0: 25. A to je studený teda.
1: No ledový přímo.
0: Jo, přímo ledový. No tak, ale hele, teď se bude oteplovat každým dnem, tak třeba já nevím, no, tak v pondělí už by tam mohla vlíct, ne, třeba.
1: To víš, no, uvidíme.
0: Tak jo, prosím tebe, zdravím tebe, jí taky, song Jeruzaléma, co se vybral, posílám a měj se, ahoj.
1: Díky moc, měj se, čau, čau.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Než si dáme další juboxovou hodinu, omrkneme, jak to vypadá na silnicích. Menší zdržení před příjezdem do Prahy na D5, kde se taky trošku zdržíte, je D1 na Brno mezi 23. až 25. kilometrem a potom před Brnem, a to od 187. kilometru. Na D2 zdržení ve směru z Brna směr Břeclav mezi 15. a k tomu 17. kilometrem. No a taky na pražském okruhu je zdržení, a to konkrétně ve směru na D1 mezi 22. a 19. kilometrem. Tak všem takhle při večeru za volant šťastnou cestu přejeme.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Začínáme další hodinu, další juboxovou hodinu, je 7 večer, Vojta Sklenář s vámi a Luna s vámi bude teď na 3 minutky.
3: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.

0: Už nám dopěl, včetně hodně chytlavého ta-ta-ta-ta-tára. A my dál pokračujeme ve čtvrtečním večerním jukeboxu. Další muzika je připravená, Jarda vybírá.
1: Zdravíme z Holandska, parta Čechů, začíná noční směnu. Když už je to léto a my tady máme teďka 31 stupňů ještě, pošlete nám písničku Robert Burian, Žijem jenom raz. Děkujeme. Mějte se všichni.
0: Pošleme, kam ještě, Verčo?
2: Ahoj kysáci, zahrajte nám něco hezkýho. Jedeme z Chorvatska, zlobí nás autíčko, tak doufáme, že dojedeme. Kašparci.
0: No tak kašparci, doufám, že dojedete. Samozřejmě v pořádku, že autíčko neklekne. To by nebylo moc k smíchu, že jo? Kam ještě zahrajeme, řekne Mates.
3: Ahoj Vojto, tady Mates. Prosím, že zahraj tam nějakou pecku pro mého kamaráda Jardu Křišťelu do Neplachovic. Neviděli jsme se od Kiss Party, tak už se těším, až si příští týden dáme spolu pivo. Díky a hezký večer. Zdravím z Rakouska.
0: Tak zdravíme a ještě taky hraju písničku konkrétně pro Katku a jejímu manželovi Lukášovi. Jedou na Moravu za dcerou a mají před sebou ještě dlouhou cestu.

0: Premium, David Guetta a taky Dustin Lynch a Die Live In na Radio Kiss. No a Davida Guettu chtěla Peťula.
1: Ahoj Vojto, prosím o zahrání písničky od Davida Guetty pro mého mláčka Aldu, který dneska slaví narozeniny, se vzkazem všechno nejlepší, lásko k narozeninám, hodně štěstí, lásky, ale hlavně zdraví, bez toho nejde vůbec nic, užij si krásný narozeninový den a strašně moc tě miluju a jsem ráda, že tě mám. Tu jsem takový, jaký jsi. Děkuji, Peťula.
0: A já taky přeju všechno nej. Davida Guettu ještě někdo chtěl.
2: Ahoj Vojto, zdravíme do studia. Pracujeme na zahradě a hodila by se nám k té práci nějaká pořádná pecka. Co takhle David Guetta? Děkujeme. Adéla, Gábinka a Kačenka. Pěkný večer.
0: Tak jo, David Guetta, ten je za námi a co pustíme teď?
3: Ahoj Vojto, zdraví Kristýna a Štefan ze Švýcarska, když už všichni zdraví ze zahraničí. A rádi bychom nějakou hitovku, bombu, pecku, po něm sedíme právě u řeky, u vody, koupeme se krásně teploučko. Díky moc, čau.
0: No tak užívejte, bombu, pecku mám zahrát, tak jsem si řekl, že bychom mohli dát bombu teda, jo. Když bombu, pecku, tak bombu, tak dáme 3 6. No a co je taky velikánská bomba, že nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon roku 2026 bude mít českou vítězku. To už je jasné. Ale kdo to bude ta vítězka? Buď to bude Linda Nosková, anebo Karolína Muchová. Je jasný, že tyhle dvě si to totiž v sobotu rozdají. Obě dvě dneska zvítězily, tak velikánská gratulace. No a těšíme se rozhodně na sobotu. To bude taky bomba. A teď už ta zmiňovaná bomba od 3 6. Tohle je Jukebox na Kissu, přeju hezký večer.

0: Lil Kiss a já vám všem přeju krásný večer ve čtvrtek. Pátek se nám pomalu blíží, ano, zítra ho tady máme. A to znamená, že tenhle týden naposledy budete moct vyhrávat peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: My hrajeme, vy vybíráte třeba přes apku Kissu, kam posíláte vaše hlasovky.
2: Ahoj Vojto, jestli by bylo možný, prosím tě, chtěl bych nechat zahrát pro všechny kysáky. Dlouho jsem neslyšel písničku Optimista od Olgy Lounový. Takže jestli by to bylo možný, tak moc krát děkuju. Přeju všem hezký večer. Díky moc, Venca, čau.
1: Venco, je to možný a Olgu Lounovou pustím ji ještě někomu.
3: Pro Míšu Dinhovou, která dneska slaví narozeniny, tak ji chci popřát hlavně to zdraví, štěstí, lásky, pohody, úspěchu, ať se ve všem daří, ať je spokojená, optimistická a šťastná. A byl to i pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro mě. Děkuji moc, ahoj Verča.
1: Tak Veru, zahrajeme Optimistu, to se hodí, že jo, ať je optimistická, to Míša optimistická je, akorát já si myslím, že to tvoje přání neslyšela, ona teď si užívá na Ibize, nepředpokládám, že by tam poslouchala, ale tak, já jí to řeknu pak, jo, až se vrátí, neboj se nic.

0: Upset jsme si dali dneska večer na kysu a dáme další muziku. Podle někoho z vás, podle Michala. Michale, ahoj.
1: Nazdar, Vojtíku.
0: I když podle Michala, já jsem slyšel, jak někdo ti to tam poradil, tak kdo to poradil, kdo to byl?
1: No byl to můj osobní řidič, Marián.
0: Máš osobního řidiče?
1: A ne, my jdeme z party z práce z Německa domů, tak... Já mám dost štěstí na tebe se ti dovolat v těchto juboxech, tak jsem mu chtěl zahrát píseň, páč už táhá celý Česko a není to bůh ví co.
0: A vybral si teda Benny Benassi a Satisfaction, takže zdravíme no, Mariana. Vodiča vlastně, že jo, ne řidič, vodič to je.
1: Polovodič.
0: Polovodič. Prosím tebe, a kdy už budete v cíli, Michale?
1: Tak 2,5 hodinky ještě, ale čeká nás Brno, no, tak uvidíme.
0: Tak to už

0: Dobrý, děti už bude 8 za chvilku. Hele.
1: No, však to.
0: Jo, rozumíš. Tak hezkou cestu a už to pouštím, jo?
1: Jo, dobrý, Vojtíku, díky, mějte.
0: Čau,
1: čau. Bello. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity.
1: Letní hity.
2: Be happy. Woo! Little nasty girl.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Pomalu nám končí hodina 19. Za chvilku bude 8 večer. S vámi Vojta Sklenář, pokračuje Jukebox a tady už je Karma.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Další jukeboxová hodina je tady a vlastně zároveň druhá polovina jukeboxu dneska při čtvrtku s datem 9. července, protože dvě hodiny jsou za námi a další dvě nás čekají, i když necelé dvě do desáté večerní já hraju, vy vybíráte.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych pustit prosím tě písničku od Aqui Barbie Girl pro mou přítelkyni, děkuju.
0: Takhle je to jednoduchý, stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci, no a nebo zavolejte na 210 323 323, Aqua Barbie Girl, je to nachystáno, ještě zahrajeme do kempu v Sedmi horkách a to hlavně pro Emičku a Marušku.
2: Hi Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: splnit další přání teď někomu na telefonu Milanovi, konkrétně hezký večer.
1: Ahoj.
0: No a prozrať, jak ho trávíš?
1: O, trávím ho na loukách, lisuju seno.
0: Lisuješ seno?
1: Ano, ano.
0: A má to nějakou jako pozici?
1: Jezdím s traktorem a lisuju.
0: Takže normálně traktorista, jo, takhle.
1: Ano, ano.
0: Nejseš jako třeba traktorista lisař.
1: Ne, prostě traktorista a za sebou lis.
0: Jasný. No a tak, lisuju. Ať ti to jde, Milane, samozřejmě, pustím ti muziku. Je. Teď jsem ti zapomněl, co jsi chtěl, prosím tě.
1: Chtěl jsem zahrát písničku od Scooteru.
0: Jo.
1: A poje to Fire. A chtěl bych to zahrát pro všechny zemědělce na Mostecko.
0: Tak snad ale nepřivoláme žádný požár.
1: Ne, to už snad ne.
0: Dobře. Tak jo, tak měj se hezky a zase někdy.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj. Scooter taky pošlu ještě Jiřímu k předejším 40. A ještě taky někam.
2: Prosím tě, nezahrál by si něco od Scooteru pro mýho taťku, který teď skládá skřínku? Jinak to bude pro všechny kysáky a pro mého taťku obzvlášť. Takže pozdravuji i tebe. Tak čau.

0: Posloucháte Radio Kiss, přeju vám hezký večer. Léto v plném proudu. Někdo už někam odcestoval, někdo se teprve chystáte. No a co se cestování týče, tak rozhodně poslouchejte teď v neděli.
1: Kiss Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. V neděli od 11 hodin dopoledne s Martinem Hovorkou.
2: V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění? Proč je výhodné si ho sjednat a na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí? To si povíme s Leonou Živnůstkovou, produktovou manažerkou Partners Banky. Nalejte si Radio Kiss v neděli v 11 hodin dopoledne.
1: Kiss Tip. Nevšední rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Už tento víkend na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: Alan Walker.
1: A Fade It na Kissu. Posloucháte Jukebox a všem vám přeju hezký večer a doufám, že ten hezký večer máte. Jestli náhodou ne a pomohla by nějaká muzika, tak ještě máte poměrně dost času. Do 22 hodin vybíráte a já hraju. Co mám zahrát teď?
2: Ahoj, ahoj, zahraj prosím tě Mauro Picotto Iguana. Nech nás to trošku preberie v tomto teple a nech sa nám nedrieme. Trošku potrebujem odpaliť dekel, takže reská hudba určite dobre padne. No a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú a hlavne Jančiho, ktorý je kdesi za mňou na diaľnici v Rakúsku. Pozdravujem Janči zo Slovenska.
1: Tak jo, Mauro Picotto taky ještě bude k dnešním 48. Michalovi z Trutnova, teď aktuálně nás sladí v Německu v autě a chce to ještě i pro kluky do auta a taky domů. No a Michale, hlavně tobě teda všechno nej. A kam ještě Mauro Picotto bude?
3: Dobrý den, my bychom si chtěli zahrát písničku pro radost. Ahoj Mája.
4: Ahoj Tomášek,
3: naschledanou.
1: Tak i pro Máju a Tomáška teď Iguana.

0: jediný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muziku si dáme. Radek teď na telefonu, který ho zdravím.
2: Ahoj.
1: No a Radku, asi tě zdravím někam za volant. Co? Že jo.
2: Ano, ano.
1: Že jo. Jedeš domů už nebo jiná cesta?
2: Z práce domů,
1: tak ať ti to odsejpá, pustím ti muziku, ale ta muzika asi nebude tak jako úplně pro tebe, co?
2: Ne, to bude pro moji přítelkyni, Kateřinu Kalinovou z České Lípy. Chtěl bych jí tou písničkou vyjádřit svoji lásku a že jí moc miluju.
1: A ty jsi vybral i fakt jako velkou romantiárnu Pentatonix a Haleluja. Tak si to pojďme rád takhle při večeru a měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Jukebox na Kisu tady, pokračuje dál a pokračuje jakou písničkou?
1: Ahoj Vojto, chtěla bych zahrát pro mého manžela, který dneska slaví 45 let. Je Hyena ze CNN a chceme mu zahrát písničku Alan Farben, Please Tell Rosie, a bylo by strašně fajn, kdyby si mu to zahrál. Děkujeme,
0: No tak já to zahraju, samozřejmě, když to jsou narozeniny, všechno nej, 45, krásný věk a Hyena, když to je, tak to nemá kam uhnout. Pustím to, tak všechno nejpřeju i já, taky mám zahrát na cestu ze Švýcarska do Prahy pro Fenclíky a ještě zahraju taky pro partu bedňáků ze Shamelessu, co jedou do Vizovic, ať se netváří jak kakabusové, a to je od Bláži.

0: Začínáme poslední hodinu dnešního večerního jukeboxu na Kissu. S vámi Vojta Sklenář a kdo tu poslední hodinu odstartuje? Redneck.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kiss.
2: Poslední Juboxová hodina pro dnešek, tak to nám odstartovala a telefon 210 323 323 stále ještě aktuální, stále ještě ho můžete vytáčet. Ovšem teď je obsazen Honzou. Honzo, vítej v éteru, ahoj.
3: Ahoj, to ahoj, kysáci.
2: No a tím, že je telefon obsazen, tak já ti zahraju a už vím co, ATB a Polaroid, to bys rád. Mám to tady už zařazený, tak prosím tebe, než stisknu tady kouzelné tlačítko, kterým se to spustí, tak komu to dáme, Honzo?
3: Hele, bude to pro všechny, co se vracejí z práce domů. Já jsem teď momentálně ve Vrchlabí a vracím se domů, jsem za Benešovem, takže ještě nějaká hoďka domů. A pro všechny, co mají třeba zítra volno, jako já, mě se to teda povedlo takhle utrhnout, takže já mám zítra klid.
2: Takže máš prodloužený víkend vlastně budeš mít.
3: Takže mám prodloužený víkend, no.
2: A měl jsi i teďkon, nebo ne?
3: Ne, neměl.
2: Teďkon ne, tak vidíš.
3: Teď ne.
2: Teď zase teď spousta, teď... spousta lidí ho měla, jo, tak teď ho budeš mít ty? No, vidíš.
3: Teď ho budu mít
2: no,
3: já.
2: No, a tak to má být, tak to má být, že se vystřídáš takhle.
3: Přesně tak. Jinak na Apollo Road vlastně na ETB vlastně bude v Praze, že jo, v duplexu, takže se těším, už mám koupený lístek. Tak uvidím, no, jaký to bude.
2: Tak si to užij a teď si to užij i teda v uvozovkách jenom z rádia. Honzo, máš to tu a měj se.
3: Tak,
2: ahoj.
3: Tak. Měj se taky, čau.

0: Posloucháte Radio Kiss a je tady Jukebox, takže stále vybíráte, teď je tady Růžovka.
1: Ahoj Vojtí, moc tě zdravím, tady Růžovka, prosím tě, mohl bys nám zahrát Bonnie Tyler, ona dneska zemřela a já ji měla moc ráda a myslím, že Kisáci taky, protože patří prostě ke Kisu tato zpěvačka, takže kdybys byl tak laskavý, nějakou tu její vypalovačku, ať nám běhá ta husí kůže po zádech a zdravím. Hezký večer, Růžovka.
0: Dáme si smutná zpráva. Dneska právě dorazila, že zemřela Bonnie Tyler. Velká škoda, ale u těch zpěváků, zpěvaček je dobrý, zůstanou po vás ty songy a ty se prostě hrát budou a Bonnie Tyler, úžasný chraplák, před lety jsem na ní taky jednou byl, v první řadě dokonce, takže fakt jsem jako jí viděl na kousíček, tak si dáme song, který třeba mě utkvěl hodně z toho koncertu, kde jsem byl na Bonnie Tyler. Bitter Blue, právě teď na Radio Kiss, jako vzpomínka, bohužel teď už tam nahoru na Bonnie.

0: Natankujte s Kisem a webem klik.cz.
1: Zítra máte poslední šanci vyhrát tankovací kartu v hodnotě 5000 korun od webu klik.cz. Pokud byste ji chtěli, tak buďte napřímo, protože po 9. hodině dopolední se ozve jednak výherní signál, no a vy, když se dovoláte a správně odpovíte na soutěžní otázku, tak tankovací karta bude vaše. Rozhodně doporučuji jít na web klik.cz/Chorvatsko, protože tam najdete všechny odpovědi právě na ty naše chystané soutěžní otázky. Takže i na tu otázku, která zazní zítra, tam odpověď bude. Běžte na ten web a nebo běžte i na náš kis.cz. I tam najdete kompletní info. Tak zítra poslední šance.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kis. Kis. Rádio Kis. Be happy.

0: Jukebox na Rádiu Kiss nám pokračuje, a to konkrétně s Honzou, který se dovolal na naše studiové číslo. Hezký večer ti přeju.
1: Děkuji vám taky.
0: A Honza mi prozradil, že aktuálně cestuje. Tak kam jedeš, Honzo? Jedeš už domů?
1: Jo, my teď jedeme domů.
0: S vašima?
1: S tátou.
0: S tátou jenom. Kde jste byli s taťkou?
1: My jsme mýmu brachovi přivízt věci na tábor, který si zapomněl.
0: Jo, takhle, co si zapomněl, prosím tebe?
1: Polštář, nafukovacím prasy, ještě nějaký repelent a nějaký něco na zub.
0: Ty jo, ale to zapomněl hodně věcí teda, to ti povím. To je hlava děravá, viď? Ty bys Honzo nezapomněl určitě, viď?
1: No, možná jo.
0: Možná jo, ale ne tolik. Tak teď na cestu domů jsem Radio Baby, takže tobě a taťkovi.
1: Jo, a všem kysákům.
0: Tak jo, je to tu, ahoj.
1: Ahoj.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
0: Radio Kiss.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jdeme do finále čtvrtečního večerního jukeboxu. Poslední muzika bude podle někoho z vás, a to konkrétně podle Statkyho.
2: Ahoj všem, tady Statky. Hele, rád bych nechal zahrát něco od Cypress Hill. Bude to pro všechny, kterým začíná noční směna, všem za volantem a celkově všem v práci, tobě v rádiu a všem, kdo mají rádi starý dobrý Cypress.
1: No tak jo, tak dáme starý dobrý Cypress jakožto poslední jukeboxový song pro dnešek, ale jestli budete poslouchat v noci, tak i v noci budeme hrát na přání, a to konkrétně mezi půlnocí a 6. hodinou raní. A do té doby, než bude noční jukebox, tak mezi 22. a půlnocí si dáme to nejlepší z dnešní dne, takže večer na Kisu pokračuje dál. Tak stále krásný večer všem vám přeju.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I dneska máme nachystáno, tak vám všem hezký večer, takhle po 22. hodině přeju a konec dnešního dne strávíte s rekapitulací toho, co zaznělo u nás na Kissu mezi 6. raní a 6. večerní. A co uslyšíte v této hodině, respektive koho? Michala Kavalčíka a jeho dnešní moudro a taky Martina Hovorku, ten totiž tenhle týden zaskakuje za naší ranní trojku.
2: Sympatický telefonát na start dnešního rána. Kdo pak je s námi dál? Krásné ráno.
3: Ano. Ahoj.
2: Ano, jak se jmenuješ?
3: No, Carlos, čau.
2: Carlos, a prosím tě, co ty, odkud voláš, jak se máš, co do novýho a tak dále?
3: No tak, teď jako pracuju teda, jedu, teď jsem zrovna v Bělý pod Bezdězem, no a ten Punťa třeba, jako co jsi říkal, jo, ten žlutý, jo, tak ten mě teda pěkně rozčiloval ze chvíli.
2: Jak to?
3: Že mi svítil přímo do očí.
2: Jo, to je takový to, jak on vylejzá teprve a svít, no, přesně ano, tím ano, úhlem ano. Svítí ti do toho.
3: Já přímo do obličeje.
2: Jak jedeš je. Víceméně po slepu.
3: No, ano.
2: A teď ještě máš třeba trošku umaštěný to přední sklo.
3: No to víš.
2: Ježiš, a já úplně tu situaci znám, člověče, a je mi tě líto, upřímně řečeno. A jak jsi to vyřešil?
3: No nic, no, už naštěstí jedu jakoby na západ.
2: Otočil se, víš, já si vždycky, nejlepší je v tenhle ten okamžik, když jedeš, prostě svítí to sluníčko, otočit se, ty dám.
3: Jo, no.
2: Ne, to jsou takový ten okamžiky, jak člověk 3-4 vteřiny jede po slepu a doufá, že zrovna nic nepojede naproti.
3: No.
2: Já jako, tady my to trošku schazujeme, ale samozřejmě dávejte bacha. No, stínítko, no, nějaký drahý stínítko si koupit, leda.
3: Tak no jo. To mám, no, ale je nízký, jakoby.
2: Nízký.
3: Nízký je, no, krátký.
2: Tak jo, tak leda žaluzie no. Si dá do auta, leda žaluzie v autě.
3: Jo, no,
2: tak čau.
3: Tak měj se, Marčas, ahoj.
2: No
3: ahoj.
2: Tak jsme zvesela oslatovali ranní Kiss pro 9. červenec, jdeme na muziku.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Mám pro vás jedno zásadní varování, pokud se letos chystáte na dovolenou do Itálie. Italové totiž vyhlásili válku jednomu z největších zlozvyků moderní doby, a to je zírání do mobilu u večeře. Určitě to znáte, jo? Přijdete do restaurace, sednete si tam jako rodina a nikdo nepromluvíte ani slovo. Všichni jenom scrollujete sociální sítě, nebo třeba to sledujete u vedlejšího stolu, že se tohleto jako děje. Že prostě tam sedí někdo, prostě přátelé, rodina, všichni jedou mobil a vůbec si nepovídají. A majitelé jedné vyhlášené restaurace ve Veroně už z toho měli dost a zavedli radikální pravidlo. Každému zákazníkovi, který hned u vchodu dobrovolně zamkne svůj chytrý telefon do speciální skřínky, dají lahev drahého značkového vína úplně zadarmo. A víte, co je nejlepší? Majitel restaurace přiznal, že se myslel na začátku, že lidé bez mobilu nevydrží ani 10 minut. Dneska mu prý ale do skřínek dávají telefony 90% všech hostů a lidi najednou tak jako prý zjistili u něj v restauraci, že si mají u toho jídla co říct a ještě k tomu ušetří tisíce za víno. Takže schválně, zvládli byste dneska nechat mobil v přihrádce auta nebo byste bez něj nedali ani ranní kávu? Zamyslete se nad tím.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Na sametu NATO v Ankaře se sice řeší ta nejzávažnější globální témata, ale internet teď je úplně něčím jiným, a to konkrétně jedním párem bot, o což se postaral albánský premiér jménem Edi Rama. Ten totiž dorazil na oficiální společné focení státníků sice v perfektně padnoucím tmavém obleku, ale na nohy obul zářivě bílé sportovní tenisky. Takže mezi desítkami lídrů v klasických černých polobotkách svítil jako maják. Kamery okamžitě zachytily reakce ostatních politiků, třeba takový ten šéf NATO začal na ty jeho boty pobaveně ukazovat, všem to tam jako ukazoval, hele, on je úplně nějaký jiný, tady má nějaký kecky na sobě, my všichni tady trapně v polobotkách. No, každopádně pro toho albánského premiéra to není žádné fopa, nýbrž promyšlený styl, protože on je bývalý profesionální basketbalista a vystudovaný umělec, který se na bourání upjatého diplomatického protokolu postavil image. Bílé tenisky bere úplně běžně na takovýhle setkání politiků a jak je vidět, tak spolehlivě tím dokáže odlehčit i tu nejnapjatější politickou atmosféru. Tak co, jdeme dneska asi do obchodu pro bílý kecky, protože ty teď hodně pofrčej.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: váš budík namísto 6 hodin ráno nastavíte až na 10.40?
1: Michal Kalousek. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Dohrál nám Arash, pokud s námi zůstanete dál, tak uslyšíte třeba Alice DJ, Alexandru Stan, Backstreet Boys anebo DJ Boba. A to rozhodně není všechno, spousta další muziky a toho nejlepšího od 90. let. No a taky uslyšíte Magdu Vronkovou a Michala Kavalčíka. No a na tohle se vás dneska dopoledne Michal ptalo.
2: Záleží podle vás ve vztahu na výšce? Máte vedle sebe trpajzlíka? Nebo naopak jste obři? Jak to máte? Měli jste někdy úplně pidi partnera? Nebo naopak chodili jste s Petřínskou věží?
3: Vztah s partnerkou, která je minimálně o hlavu větší, má jenom samý výhody. Hele, nemusíš jí nic v kuchyni podávat, co má nahoře na lince, v obchodě vhodní polici, na všechno došáhne. Uklidí, umeje okna, hele, až nahoru nepotřebuješ taple. A co se týká postele, tam by se to jenom hodilo, kdyby byla jenom o něco vyšší.
4: Já bych tu výšku asi nějak neřešila, ale když je malá ženská, tak víš, co se říká. Co je malé, je roztomilé a v posteli divé.
5: Měřím 186, měl jsem partnerku i 147, Byl jsem partnerku i skoro dvoumetrovou a vždycky se to v posteli zrovnalo, takže bych s tou výškou asi problém neviděl. Hlavně, když si lidi milujou a tak nějak tolerujou a respektujou.
2: Zrzinka to tak nějak krásně zhrnula, tak snad mi dáte za pravdu, že má pravdu.
6: Tak já měřím 161 cm a u mě teda na velikosti v tomto ohledu záleží, protože samozřejmě poprosím tu moji lásku, aby mi z té horní police v té kuchyni to podal, nebo prostě něco, když potřebuju. A samozřejmě my malý holky ve vás, vysokých klukách, vidíme ty velký ramena, to bezpečí.
0: Děkujeme, dámy. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ladíte Radio Kiss a věřím, že jsou tady tací z vás, kteří vlastníte třeba i baráček, nebo alespoň byt a tak dále. No a hlavně určitě, kysáci, jste případně i pojištění, jo, proti požáru, proti, já nevím, nějakým různým živlům, proti něčemu se tam z něco zničí, proti lidský blbosti, to je třeba kvůli mně, pokud já bych přišla na návštěvu, tak pokud bych vám něco zničila, protože na to já jsem expert, na co šáhnu, to zničím, ale proti komu nejste pojištění? Kdo by vám případně mohl váš příbytek zlikvidovat? Tak to je, prosím vás, šnek. Je to tak? Taková šance, že vám barák vypálí zrovna šnek, není úplně moc velká, ale bohužel tady ta šance je. Stalo se to teďka v Horním Maršově, kde začala hořet rozvodová skříň u roubenky. Hasiči potom zjistili, že za požárem stál elektrický zkrat, který způsobil šnek. No, jako šnek to asi úplně nepřežil, podle mě tam je přiškvařený ještě doteďka, nicméně. Říkám si, víš, jako, že tam ten šnek leze, říká si, tyjo, tak kde by se mi dneska jako dobře spalo? Hele, tady je to takový teplejší, trošku to tady bliká, tak to vyzkoušíme. No, takže pozor, kysáci, tohle je ponaučení, abyste si nechali pojistit snad úplně všechno dneska proti čemukoliv, protože šance, že zrovna vám se stane něco podobného, je poměrně, no, šance tam prostě je. Mně by se to určitě stát mohlo, jo? Tak bacha na šneky.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Vydáme se teďka společně do Egypta, protože 4. července 2026, což bylo teďka nedávno, co si budeme povídat, spatřilo světlo světa jedno obrovitánské monstrum. A to je, prosím vás, obranná budova, která je snad větší než Pentagon. Podle egyptských představitelů je celý komplex svojí rozlohou opravdu větší než Pentagon a otevření tak přesouvá jednu z nejdůležitějších vojenských institucí země do nově budovaného administrativního centra, které má sloužit jako hlavní sídlo státní správy. Já teda to zmiňuji tady jenom proto, protože vlastně, když jsem to viděla na té fotografii, a nemůžu vám to tady úplně takhle skrz rádio zprostředkovat, nicméně nevypadá to vůbec jako nějaká budova, jako, která tomuhle tomu účelu má sloužit. Spíš mi to připomíná takový ty luxusní budovy, který můžete vidět ve Spojených arabských emirátech, jako je třeba Abu Dhabi nebo samozřejmě Dubaj. Nicméně je to určitě zajímavý, pokud budete v Egyptě, pojedete třeba okolo, tak se na to určitě mrkněte. Za mě ale furt ty pyramidy jsou lepší. Jo, i ta Sfinga je taková fajnová. Každopádně, pokud máte cestu do Egypta, máte tam naplánovanou dovolenou, tak si kysáci pořádně vychutnejte se vším všudy. Vůbec celý léto, co? Hlavně s rádiem Kiss.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Pojďme se teďka společně tady v odpoledním jumpu vydat do Ameriky, protože velice známé aerolinky United a Delta skončily u soudu. Přes milion zákazníků na ně podalo trestní oznámení kvůli tomu, že si připlatilo za sedadlo u okna. No, jenomže tady je ta chybička. To okýnko tam totiž nebylo. Je to tak? Společnost se ale hájí tím, nebo obě společnosti se hájí tím, že šlo jenom o upřesnění konkrétního místa, nikoliv garanci okna. U některých, nebo v některých typech letadel jsou totiž sedadla umístěna u prázdné stěny. Já to dál nebudu asi rozvádět, spíš jenom řeknu to, že já třeba nemám ráda úplně sezení u okýnka, připadám si tam všude takhle jako trošku stísněná. A ještě navíc, kdybych měla sedět a čučet prostě do takový té letadlový zdi, no tak to ne. To vůbec, naprosto chápu teda těch milion zákazníků. Opravdu milion zákazníků se takhle postěžovalo, že za to chtějí odškodnění, ne? Tak přece jenom, když už jako někam letím a chci vidět ven, tak a zaplatím se za to, tak by to tam mělo být. Nicméně tenhle ten spor se táhne už od minulého roku, od srpna a zatím to vypadá, že by mělo k tomu odškodnění dojít. Takže, no, uvidíme, jak to celý dopadne. Každopádně já teda, kdyby to šlo, tak já bych si připlácela spíš za sedadlo do uličky. Nevím, jak to máte vy, kysáci, ale když nemůžeš ani koukat z okýnka na ty pěkný mráčky, na to, jestli přistanete nebo se zřítíte, co, jestli fungují motory, když už sedíte třeba nad křídlem někde, co? To je přece garance, ne? To by tam mělo být, když už si za to zaplatíme.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: na rádiu KISS rozdáváme tankovací karty v hodnotě 5000 korun. Připravte si web klik.cz. Právě tady najdete správné odpovědi na naše soutěžní otázky o cestě do Chorvatska. Buďte připraveni po 9. dopoledne až do pátku a natankujte s KISSem a webem klik.cz.
1: Cestovní pojištění na každou z vašich krátkých i dlouhých cest vám přináší srovnávač pojištění klik.cz. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: DJ Antoán a The Beat Shakers a song Mašery dohrál teďka krátce po půlnoci. My startujeme noční juboxy, páteční noční juboxy a před náma je 6 hodin muziky podle vás. Takže vy vybíráte, jakou muziku my tady budeme hrát. A to hned dvěma způsoby. Buď na našem telefonním čísle 210 323 323 anebo přes mobilní apku, kterou využil třeba Jarda.
1: Tady Jarda, tě vzá Eni Ekia, Šampol, Barando, bylo by to pro Honzu, bylo by to pro Milenu Pajalmíra, pro tátu, pro mámu, pro Vlastu, po Petu, pro Evu a po všechny kysáky. Děkuji, Jarda.
0: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět. Teď už nachystaný Enrique Iglesias, Sean Paul a Bailando, jak zaznělo, na kysu.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, u devadesátkové muziky ještě chvilku zůstaneme, a to s Davidem z Havlíčkova Brodu.
2: Ahoj Kubíku, zdravím všechny pohodový kysáky a krásné kysačky a zdravím taky celou naší noční letku. Chtěl bych tě, Kubíku, moc poprosit zahrát písničku od iFlash 65 a jejich Blue Dabadi. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, pak pro celou naší noční letku, jako je Kamionějdě Peťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: A kysáci, jaká bude další muzika, o tom rozhodujete dnes v noci jen a pouze vy.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ladíte noční juboxy s datem 10. července? V kalendáři jsou hned dvě jména, a to Libuše a Amálie. Takže všechno nejvíc nejlepší. A kysáci, rád bych se s vámi podíval na takové téma, které trošičku ještě stále rozděluje společnost. A tím tématem je tetování. Někdo je zmalovaný jak obrázek a jiný preferuje přeci jenom takový ten naturál, to znamená žádné obrázky, žádné tetování a podobně. Mě totiž zaujalo minulý týden vlastně jedno tetování, kdy jsem zavážel jednu restauraci a tam najednou byl pán a ten měl přes celou nohu vytetovanou vlastně značku svého oblíbeného pivovaru. To jsem na to úplně koukal a říkám, no ty bláho, tak to už jsem si myslel, že jsem viděl opravdu všechno. Já sám totiž těch tetování mám opravdu celou řadu, což můžete samozřejmě vidět třeba na mém Instagramu, Jakub_Krabat. No a mě zajímá, kysáci, jak to máte vy. Jestli máte nějaká tetování a proč je třeba máte, jestli na to jdete stejně jako do já, že vlastně pro mě každé to tetování musí mít nějaký význam. A nebo naopak, máte třeba tetování takzvaný tribal, to znamená, že to jsou jenom nějaké malůvky, které vlastně úplně nic moc neznamenají. A nebo naopak, jste odpůrci a prostě nechcete tetování, nemáte tetování. Tak dejte vědět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss a já už se těším na vaše barevné a zajímavé ohlasovky.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Hey! This is...

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, myslím, že naši mobilní aplikaci Rádia Kiss už jsme provětrali dost. Je také potřeba se podívat na naše telefonní číslo 210 323 323, protože na něm už čeká Jirka. Jirko, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Jak trávíš takhle páteční noc?
2: Úžasně, za volantem.
1: A míříš pracovně nebo jedeš někam na dovolenou?
2: Hele, Itálie do Čech.
1: Ty jo, takže paráda. Takže se vracíš teda z Dovči?
2: To není Dovča, to je pracovní.
1: Jo, to je pracovní, vidíš to, ty jo. A máš to jako pravidelnou linku, takhle jezdíš tam často?
2: Každou noc.
1: Ty kráso, no panečko. A kolik to je kilometrů?
2: Ale nějakých 750 dohromady.
1: Já když si představím totiž kolikrát, jak jsem takhle jel jakoby sám do té Itošky, tak ta cesta tam byla taková, jo, člověk se těší na tu dovolenou. A když jsme jeli zpátky, tak posledně říkám, hele, koukejte Alpy. A po dvou hodinách říkám, jako to jsou ještě furt Alpy?
2: Jo,
1: pojďme na muziku, chtěl si klasiku 90. a to je Imperio. Venni, vidi, vici. Komu bys to chtěl poslat?
2: Ale úplně pro všechny, co teď v noci poslouchají.
1: Rychlý, stručný. Jirko, děkuju za zavolání, se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A samozřejmě, kysáci, nezapomínejte, že jako každou noc i dnes rozdáváme noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou tomu, kdo se ještě nikdy do noční jukeboxu nedovolal. Rádio Kiss.

Take your beat and kick the dance floor.

0: Posloucháte Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a ptal jsem se vás na to, jaký máte vztah k tetování, jestli máte nějaká tetování, nebo naopak úplně to nezastáváte. Pro tuhle odpověď si musíme skočit až na Slovensko za Jančím.
1: Ahoj Kubíku, Janči do Slovenska, nedá mi nezareagovat. Já jsem od hlavy opět potetovaný. Mám aj také, které například, že sa mi len páčili, ale mám například celou svou rodinu vytetovanou, včetně mojej babky, rodičov, sestry, manželky a dvoch dcer. Ešte sa chystá za krsňatko. Takže tetování nikdy nie je dost.
0: Je to přesně, jak Janči říká, tetování nikdy není dost, protože kdo vlastně tetování má, tak potvrdí, že je to taková lehká závislost. Jakmile už máte jedno, přemýšlíte nad tím dalším, jaké bude. Souhlasíte se mnou, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte mi vědět, jak to máte vy. Když už jsme se tady zmínili o Slovensku, pojďme tady ještě chviličku zůstat, protože tady mám celou řadu vzkazů od vás, ale bohužel zároveň musím zklamat, protože tuhle tu muziku tady teda nemáme. Třeba Peter. Ahoj, tu je Peter a chcel by som ťa poprosiť o zahratie písně pro môjho kolegu Martina, ktorý práve šoféruje z práca domov niečo od Palio Haberu. Ďakujem pekne, s pozdravom Peter. Tady aspoň vidieť, že Češi by slovensky číst nemieli. Haberu tady bohužel nemám, další, kto tady ešte píše, je Standa. Zdravíčko, som zo Slovenska a stále vás počúvam každý deň. A keby ste mohli tam pustiť Rize Rising, ďakujem. Bohužel ani tenhle ten song som tady nenašel, ale poteším aspoň Honzu, ktorý píše. Ahoj Kubo, prosil bych zahrát nějakou slovenskou písničku pro mého kamaráda a fanouška Chelsea FC Jožina do Škorovky, aby mu utekla noční směna. Děkuji, jak už poznáváte, tohleto je Emily, Mark Voss a song Slovenka.
2: Radio Kiss.

0: Je tu další hodina nočních jukeboxů a v ní se můžete těšit třeba na DJ Boba, anebo třeba na Barakudu a nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a na telefonním čísle 210-323-323 už čeká Jirka. Jirko, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Jak trávíš páteční noc?
2: Dobře taky.
1: Co děláš?
2: Hrajeme s kámošema.
1: Co hraješ takhle večer?
2: Jo, na PlayStation hrajeme traktory, Farming Simulator, jestli znáte.
1: Hele, a Farming Simulator, já vím, že třeba když hrajou jakoby tyhle ty, třeba kamionáci, jo, tak vlastně tam prý mi jde hrát i, nebo puštit i rádio. Jde to i u tohohle?
2: Jo, jo.
1: Takže můžeš poslouchat rádio Kiss i takhle přes tuhle hru?
2: No, nevím, jestli Kiss, ale to poslouchám na telefonu.
1: Hezky, pojďme ale k hudebnímu přání. Láďa nám za chviličku prozradí, co budeme hrát. Komu bys to chtěl poslat?
2: Jo, všem, co poslouchá, i kámošům a tak.
1: Dobrá, užij si páteční muziku a samozřejmě i to hraní. Měj se krásně, ahoj.
2: Naschle.
1: A slovo dostává Láďa.
3: Zdar, tady Láďa, chtěl bych nechat zahrát všem Kisákům, co jsou ještě na cestách a řídí. Já jsem momentálně v Řecku, tak jestli by tam šlo něco od Tic Tac Toy, tak díky moc. A kolečka má dolů, antenku nahoru, čaute.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Quiz.
1: Je to taky, sáci, noční jukeboxy jsou v plném proudu a stejně jako naše téma, a tím je tetování. Já jsem vás ptal, jestli máte tetování, jaká a případně, jestli něco pro vás znamenají. Za pár minut se podíváme na vaše odpovědi. Teď si ale dáme hudební přání podle Pavla.
2: Krásný večer, Kubíku, krásný večer, sáci. Tohle je můj sedmý pokus o zkoušku zahrání písničky od DJ Tiesta a Gabry Ponte Mockingbird. A bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme do 6. A pro všechny pohodové a skvělé lidi. Děkuji, Pavel ze Skotska.
1: Muzika je nachystaná a za chviličku téma tetování. Rádio Kiss.

0: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Já jsem se vás zároveň, kysáci, ptal, jak to máte s těma tetováním a jestli je máte, jestli pro vás něco znamenají, jestli byly třeba před obrazem, já nevím, rodina, zvířátka a další a další. No a píšeme tady třeba Lukáš. Ahoj Kubo, teď poslouchám Kiss a mluvil si ohledně tetování. Ano, je to taková droga. Zatím mám dvě. Levou ruku biomechaniku a přes celé záda mám samuraje s tigrem. Časem bude určovíc. No pane jo, teda záda prý hodně bolí. Jarčo, jak to máš ty?
1: Ahoj, tak já tetování miluju. Mohla bych chodit často na tetování, akorát na to nejsou finance, ale tetováních mám dost a mám dokonce i rádio Kiss a její telefonní číslo. Pá, Jarča.
0: Hezky, Jarčo. Přiznám se, že i já mám na pravé ruce vlastně na předloktí taky tetovaný vlastně rádio Kiss, mám tady logo, kazetu, mám tam vlastně song, který má ráda moje dcera, In My Mind, a potom mám tady takový mikrofon jako retro. Míša píše, čauky, já mám 15 tetování a jak jsi říkal, je to závislost. Většina má pro mě nějaký význam, ale taky mám některé jenom proto, že se mi ten styl líbil. Určitě ještě nekončím. By the way, to znamená mimochodem, se na noční pust mi tam nějakou pořádnou letní pecku. Čusky, Míša. No teda, panečku kysáci, tak jsem zvědavý, jestli i vy máte ještě víc k tetování, než tady Míša, která říká, že má 15 tetování, panečku. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Telefonní číslo 210-323-3323 se od půlnoci ještě nezastavilo. Stále to tady bliká, je vidět, že se snažíte dovolat, což je dobře, protože aspoň vidím, že na druhé straně nespinkáte. A další, kdo nespí, je Dušan. Ahoj!
2: Ahoj, Kubiku, jak se máš?
1: Já se mám skvěle, víkend za dveřmi, jaké máš plány?
2: No, já jsem po odpolední, teďka vařím na zítra oběd, takže uvařím a pak půjdu spát.
1: Než se dostaneme k muzice, před chviličkou jsme se tady bavili i o tetování. Máš ty nějaké tetování nebo plánuješ?
2: Nemám, ale plánuju svýho pejska.
1: Hezky. Tak jo, tak dej když jak vědět, jak dopadne výsledek. Pojďme ale k muzice. Chtěl jsi 3/6 Super Dupa Fly. Komu bys tuhle tu muziku chtěl poslat?
2: Tvojí kačence drahé spolupracovníci Mouše z MB Toolu z Prostějova. Ona už bude vědět a samozřejmě všem kysákům a sobě do studia.
1: Díky, krásnou páteční noc. Ahoj.
2: Tobě taky. Čau.
0: Radio Kiss. Face up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the face.

0: Noční jukeboxy jsou kysáci v plném proudu a samozřejmě tady ještě nezazněl náš pravidelný noční vtípek. Doufám, že se to změní. Ahoj, Romčo.
1: Ahoj, Kubi.
0: Romčo, vždycky máš připravený právě nějaký ten noční vtípek. Je tomu i tak dnes?
1: Jasně, tak vzhledem k tomu, že se bavíte o tetování, myslím si, že jsem ho už říkal, opakování matka moudrosti, takže přijde frajer do tetovacího salonu, že jo, a říká, prosím vás, šéfku, já jsem byl v Afghánistánu u tankistů a já bych se chtěl takhle přes celý záda vytetovat tank. Aha. Byl by to problém? Ne, to by nebyl problém, v pohodě, jako že jo, tak on vezme, že je ten stroj a vidí, já hotovo, už. Ježišmarja, to jsou chlape 4 písmena, z matmínu.
0: Panečku, jo. Ale tak tohle má zase třeba výhodu, že se to opravdu dá rešťak předělat. Pojďme ale každopádně k tvému hudebnímu přání. Chtěl jsi od K2 Der Bergruft. Komu bys tuhle tu muziku chtěl poslat?
1: Jasný, takže bylo by to pro tebe, pro všechny kysáky, hlavně pro naši noční letku, jako je Petr Skolťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David Haverbrodu. Jo, no, pro všechny kamionáky, taxikáře hlavně, pekaře a holka na benzinky, že jo.
0: Užij si muziku a krásnou páteční noc. Ahoj.
1: Děkuji, ty taky, Kubi, užívej, čau.
0: A my, kysáci, samozřejmě pokračujeme i v další hodině noční jukeboxu.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

ಎಲ್ಲರೇ

0: Další hodina a další porce skvělé muziky. To jsou noční jukeboxy na Rádiu Kiss dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.